0: plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: vidíte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy. Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Diam, jsem tu.
4: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme. Jedu. Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám, sedím.
3: Strouhám,
5: flambuju.
2: Hasím.
3: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
2: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
6: Elemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
9: Aspekta. Rokycanská 64. Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
12: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
13: Drž mi kabelku.
12: OK, to jsem nečekala.
11: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou, vaše centrum Olympia Plzeň.
14: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
15: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa,
16: Mirá,
17: Rybičky,
16: Migové,
17: jdeme na Hrady.
16: 8 hradů,
17: 8 víkendů,
16: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa,
16: Harley,
17: Tomáš Klus,
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Pak přijeďte do AutoESA.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu míň. Státem stanovené maximální ceny totiž budou pokračovat v poklesu i dneska. Nejvyšší přípustná cena benzínu se sníží o 16 haléřů, nafta potom zlevní o 73 haléřů. Na dodržování cenových stropů dohlíží specializovaný finanční úřad, který může v případě nutnosti udělit pokuty až v řádech milionů korun. Venezuela je 51. státem USA, tedy minimálně na sociálních sítích prezidenta Donalda Trumpa. Příspěvek, ve kterém jeho americkou zemi zahrnul mezi ostatní americké státy, sdílel na své platformě Truth Social. Podle amerických médií jsou pro Trumpa hlavním důvodem úvah o Venezuele zásoby ropy, které má největší na světě. Šlágr třetího kola ligové nadstavby nepřinesl žádné větší vzrušení a ani góly. Duel mezi druhou Spartou a třetí Plzní skončil bezbrankovou remízou 0-0. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížil ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dneska po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: V Plzni Malesicích se dnes otevře nový bytový dům. Takzvaný nový šuferajn vznikl v místě někdejší zchátralé historické budovy. Celý objekt je kompletně bezbariérový. Je v něm celkem 12 nájemních bytů, které jsou určené zejména pro seniory, samoživitele nebo třeba mladé lidi v bytové nouzi. A jak dnes bude u nás na západě Čech? Podle předpovědi většinou oblačno, přechodně pak jasno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni. Dorazit mají taky přehánky, k večeru pak budou četnější.
11: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je středa a my vám přejeme krásné ránko. Jasmin, David a já, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dobré ráno.
1: David, ty jsi říkal ve zprávách, že cena benzínu klesne o 16 haléřů. Já bych tyhle zprávy vůbec neříkal, dokud to nebude o 16 korun.
2: Jestli
1: bych tě mohl poprosit.
3: Ale já se snažím ze všech zpráv udělat dobré, proto jsem to řekl takhle.
1: Dobře, tak buďme rádi aspoň za těch 16 haléřů. Minimálně my jsme rádi, že jste se tady stavili 6:02, no a hity, ty jsou samozřejmě gratis. Chainsmokers a Coldplay, tím začínáme. Hezké ráno.
0: Radio FM Plus.

0: 6.06. Tohle jsou Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio. Dobré ráno. Jaké máte ránko? Co vy tady ve studiu?
1: Já jsem spokojená, ačkoliv trochu nevyspaná, já jsem koukala do noci i na Avatara, strašně jsem u něj brečila. Nebyla jsem teda ještě v kině na tom třetím díle, ale vzpomněla jsem si na Davidovou větu, když jsme tady řešili ten třetí díl a já jsem říkala, že dvojka na mě byla taková hodně už jako umlácená. Tak říkal, ne, ježiš, to je krásný film a já jsem včera nevěděla, na co se podívat, chtěla jsem něco, u čeho, když tak můžu usnout, že to bude dlouhý. A nakonec jsem to dokoukala zpátky, teda tu jedničku a moc hezky.
0: Já jsem vůbec nevěděl, že se budeš bavit o Avatarovi, to bych tam nedával ten podkres z toho Pána prstenů, ale... Ale ty jsi říkala, že teda jsi nebyla v kině, takže nějaký torrenty, jo, to ještě funguje, nebo?
2: Ulož to CZ.
1: Jo, přesně, no.
2: Tohle já teď koukám, že Avatar 1 má 2 hodiny a 42 minut. Mm. Dvojka 3 hodiny a 10 minut.
0: Je u toho,
2: trojka
0: je u toho pauza?
2: 3 hodiny 17 minut.
0: My jsme byli...
2: Když jsi doma, tak si tu pauzu můžeš samozřejmě udělat. To není jako, že bys nemohl.
0: Fakt, jo.
1: Tak
0: my jsme se na to vždycky koukali normálně v celku. Na ty tanec vlky, že jo, má kolik 4 hodiny, no. Normálně nemůžeš si ani odskočit nic, no.
1: Cibla. No, co
0: máš
1: ráno?
0: Já jsem jako vlastně docela se vyspal konečně, no. Na dnešek, co ty, Davide?
2: Úplně v pohodě,
0: no. Klasický. Tak David, takhle, já jsem ani nic jiného nečekal, no. Tak jaký máte ráno vy, jak jste se vyspali? Minuta šampionů startuje za chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste. No a co teď děláte, anebo jak jste se vyspali? 777-937-777 a teď další hity. Damiano David na Hit Radio.

0: Damiano, David, Next Summer. Tohle je středeční Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Ptali jsme se, jak se vám spalo, jaké máte ránko, co právě teď děláte, a minuta šampionů startuje.
1: Andrea, České Budějovice už vydělává. Spánek dneska kvalitní i po 5 hodinách.
0: David Jotler, no toho spaní by mohlo být víc, no.
1: Áňa Střebíče, prej škrábe na mrazu z auta, aby mohla jít po noční domů.
0: Mm-hmm. Renata Lipno, spaníčko úžasné, 2 kafíčka a v pracovním nasazeníčku.
1: Marcel Plzeň dneska zaspal poprvý do práce, asi po 10 letech, takže ráno dost rychlý a dost hektický.
0: Míša Třebíč, ahoj, za chvíli odjíždím do Prahy na letiště a čeká mě týden na Madejře.
1: Co?
0: Ty bláho.
1: Ty bláho. Petra, moc dobře jsem se nevyspala, zdálo se mi, že na mě útočí hadi, teď už ale sedím v práci u počítače.
0: Adéla Uherský Brod, dneska hrůza, asi špatná konstelace hvězd a už jedu do práce.
1: Ty bláho, počkej, on někdo teďka, někdo jede do práce a někdo letí na Madejru, to je hustý, já bych taky letěla.
0: Taky bych letěl. A víš, kam my poletíme?
1: No, to neříkej.
0: Přesně tam, přesně tam. Pink, Runaway, to jsou další hity pro vás. Kdo jste si nás pustil k tělu, 6 hodin, 12 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Opět a Radeček, taky Mária Čírová. Na Hit Radio chvíli po 6:45, krásné ráno, a nás by zajímalo, jestli už jste dneska ráno stavili sněhuláka, co?
1: My víme, že je půlka května, ale na horách dneska prej může napadnout sníh. Do toho ještě mrazíky, takže jestli jste sklízeli teďka někdy ty bundy zimní, tak asi je zase vytáhněte.
0: No může, ono už napadlo v Krušných horách na Klínovci. Já jsem tady koukal, mám tady otevřenou webkameru a normálně ti tam je nachumeleno a normálně tam ještě sněží, teda co jsem tam viděl na těch kamerách. Takže aprílový počasí to tak jako trošku protáhlo do května. Ledoví muži dorazili a prej globální oteplování, no.
1: Tak my jsme takový věční optimisti, že jo, my Češi, myslím obecně, protože dva dny svítí sluníčko, my už grillujeme, jo, zahrádky, všechno, no, slavíme léto.
0: To je fakt, mně se hlavně líbí, že když vlastně přišla nová vláda, takže ty jako předvolební sliby, že to jako splnila, jo, protože když Macinka nastoupil na životní prostředí, tak říkal, že tyhle nesmysly zakáže a hlavně zruší, no, globální oteplování. Tak to dopadlo. Takhle to má vypadat. Super High, Anika, Follow in the Sun, za malou chvíli pro vás, a staví se i Marques Vajamos Compañeros. No a přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Hit Radio.
3: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Zahradnicí Plzeň, Zahradnicí u Písaře, v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
15: M+H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
16: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M+H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
17: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M+H. Klikni hned na MH.cz.
16: Už 30 let.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Domažlicku. Došlo k ní poblíž Klenčí pod Čerchovem, kde havarovalo nákladní vozidlo. Vyjelo mimo vozovku, s opatrností tam projedete.
19: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: Marquez, Vayamos, compañeros. Basta. 6 hodin 30 minut, ladíte Hit Radio, Michal, Jasmin a David, to jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. Kdo ještě na horách nepřezul zimní pneumatiky, dobře udělal, Krušné hory zasypal sníh, známá pranostika o ledových mužích tak letos potvrdila svoji pověst. Legendární skupina Katapult si dává pauzu, s fanoušky se na čas rozloučí vystoupením s názvem V plné palbě, to proběhne už tuto sobotu. Kapelník Olda Říha bude následně pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písničky.
0: Takže se můžeme těšit pravděpodobně i na nové album.
2: Je to tak.
0: Nicméně, vzpomínáte na song Až?
2: No jasně, až se bude psát rok 2006.
0: Přesně, tak jenom pojďme si poslechnout část, jestli z toho něco vyšlo, jo?
3: Až se bude psát rok 2006.
2: Tak to vyšlo.
3: Až se všichni přestěhuje do obrovských měst. Uh-huh. Až dálnicí země kouly opředem.
2: To určitě ne, teda aspoň u nás.
3: Na všechno, co dovedem. Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti.
0: A mají si kde hrát, ne?
2: Mají?
3: Mají si kde hrát.
2: Víš, že se zasahovat do playlistu v rádiu moc nemá.
0: No ty jsi k tomu donutil tady, Davide. Celou dobu mi tady říká, tak to vyměníš, ne? Máš na to koule, ne? A já říkám, no tak asi to budu muset udělat, no. Nedá se nic dělat. Tak můžeme si to poslechnout celý, všichni společně, a vlastně teda zjistit, jestli opravdu v tom roce 2006, o čem se tady zpívá, jestli se to teda splnilo nebo ne. Plzeňská kapela Katapult, vlastně druhá nejlepší hudební skupina hnedka po Olympiku na Hit Rádiu 632. Hezké ráno.

0: 8 minut po půl sedmé ladíte Hit Radio, tohle je Taylor Swift. A prosím pěkně, kdo ve 40 letech nemá na účtu našetřeno docela dost peněz, má problém. Kolik peněz byste si mysleli, že podle odborníků bychom měli mít našetřeno ve 40?
1: Tak podle odborníků to zase bude něco.
0: Tak schválně, tak máš přednost, ty jako žena?
1: Já nevím.
0: Typni, typni.
1: Nechtěj to po mně, ale David je na tohle to vždycky takovej...
0: Je pravda, že David to střelí a nebude se toho bát. Tak kolik peněz bychom podle odborníků měli mít, Davide, našetřeno ve 40 letech?
2: Jako na dožití, jo?
0: No, našetřeno. Nevím, jestli na dožití, ale našetřeno.
2: Dobře, nechceš, aby do toho rejpal, tak řeknu 1 000 000 korun.
0: Nejsi daleko od pravdy, je to 900 tisíc. Tolik peněz bychom měli mít našetřeno ve 40 letech, pak tady informace v 51,2 milionu a v 62,5 milionu korun. A říkám si, co ten člověk, co to počítal, hulil.
2: Já si spíš říkám, co bude s těma 40-tníkama, jako seš třeba ty, který si typnu to ušetřený nemají.
0: Jak můžeš vědět, že to nemám ušetřený? Já mám 900 ušetřeno.
2: Takhle, už máš...
0: Bodíku na zákaznicí kartě na benzínku. To je v pohodě, to je v pohodu.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Chcete zažít něco netradičního?
7: Nevíte, kam s rodinou na kole?
6: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
7: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
6: Uslyšíte historickou hudbu.
7: A děti zabaví divadelní představení.
6: Užijte si kulturu pod širým nebem.
7: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
8: Na výlet?
9: Ano.
8: Jak?
9: Autem.
8: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
9: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
8: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
9: Olympia Plzeň. CZ. Profi voda, s tou se nemusíte
10: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
12: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
13: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
14: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
15: Nápady, tipy, inspirace.
16: Šumava žije!
17: Šumava žije CZ.
18: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
19: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci si vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
20: Nové vydání magazínu Reportér.
21: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
20: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
21: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
20: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
21: A spousta dalšího čtení.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká na Sokolovsku. Opatrně na cestě ze Svatavy do Sokolova a taky na Královské Poříčí. Je tam uzavírka a dočasně se jezdí značenou objízdnou trasou.
23: Mami, proč máme všechno od konceptu?
24: To jen se zeptej, tatínka.
25: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
26: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
27: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50 posloucháte Hit Radio. Vy nemusíte psát na cizí zeď. Stačí, když nám napíšete na web hitradio.cz, abyste vyhráli super ceny.
1: Kdo už jste rodiče a máte nějaký svý ratolesti, tak si určitě vzpomenete na nějakou vtipnou, divnou nebo ultra roztomilou SMSku, kterou vám vaše dítě napsalo, poslalo. A pak, když nám ji pošlete na web Hit Radio, tak můžete něco vyhrát.
0: No, můžete vyhrát díky soutěži s Tesco Mobile smartfony právě pro celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je týdenní obrovská výhra, kterou každý týden někdo z vás vyhraje, ale mimo to každý den někdo z vás vyhraje denní výhru, což jsou surikarty.
0: Jo? Karetní hra surikarty.
1: Ano.
0: No a tu další denní výhru vyhrála Stáňa, která samozřejmě dále soutěží i o tu hlavní cenu. No a Stáňa nám napsala SMSku, cituju: mně můj 11-letý syn napsal před třídními schůzkami: jestli mě nezabiješ, tak se měj dobře, jestli mě zabiješ, tak se neměj dobře. Prosím, nezabijej mě, chci ještě někdy na kolo, v závorce jízdní. Samozřejmě přežil už jen díky tomu vzkazu. Tak karetní hra Surikarty letí ke Stáně, jak bylo řečeno, je ve hře i o tu hlavní cenu. No a pokud byste se i vy chtěli zúčastnit, tak se stavte na webu hitradio.cz, kde najdete nejenom registrační formulář, ale hlavně komplet detaily.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za ovoce si připlatíme a bude ho málo. Podle posledních zpráv zemědělců zničily mrazy zhruba polovinu ovocné úrody. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním tuzemským druhem. Rozsah škod stále počítají, řádově se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Nezaměstnanost v Česku mírně klesla, na začátku jara se dostala pod hranici 5%. I tak ale zůstává na nejvyšší dubnové úrovni za posledních 10 let. Za meziměsíčním snížení nezaměstnanosti stály především sezónní práce. Dopady konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatili Spojené státy za válku s Íránem. Do částky spadají podle představitelů USA provozní náklady i výdaje na opravu techniky a pořízení nových strojů. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Ovocnáři v regionu sčítají škody. Třeba na Rokycánsku mrazy koncem dubna poničily až polovinu letošní úrody. Nejvíce poškodily letní jablka, která kvetou brzy a sklízí se nejdříve, už začátkem srpna. O státních kompenzacích za škody se podle ovocnářů zatím nemluví. V Česku jsou totiž oblasti, kde vůbec nemrzlo. A podíváme se taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech bude hlavně oblačno, přechodně polojasno nebo skoro jasno. Postupně během dne se objeví přehánky. Později odpoledne a k večeru. Teploty se dnes usadí mezi 10 a 13 stupni.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké ráno.
15: Krásnou středu vám přejeme.
16: Snídaně šampionů.
14: Je tady s námi i David a toho něco rozesmálo.
10: Já se teď narazil na titulek. Ondřej a Daniela Brzobohatí se rozešli. Taťána Kuchařová poslala od moře jasný vzkaz, jo. A tak jsem začal tou zprávou trošku pátrat, co jim teda poslala za vzkaz, jako e-mail nebo nějaký psaní.
14: No.
10: A už mám rozuzlení.
15: No.
10: Modelka nyní nenápadným způsobem vyslala jasný vzkaz. Má jiné starosti. Raději ukázala v bikinách zadeček.
14: A to je náš David. Tak děkujeme. Děkujeme. Ta fotka je kde?
17: Hit Radio FM Plus.

0: ať děláte cokoliv, jsme moc rádi, že jsme u toho s vámi. Skript Will.i.am na Hit Radio 6 minut po 7. Krásné ránko přejeme.
1: Kdo máte doma například psa nebo kočku, tak se vás dost možná týká nový zjištění, kdy víc než polovina lidí prej dneska upřednostňuje potřeby svých mazlíčků před těma vlastníma. A je fakt, že když se kouknu kolem sebe a i já, když jsem měla psa, tak některý psi si opravdu žijou jako líp než většina národa, protože ta normální péče už dneska kolikrát jakože nestačí. Jo.
0: To je pravda, já mám jednu známou, ona mi vždycky říká, hele, ty lidi za ty psy utrácejí nehorázný peníze za kočky, jo, protože ona má právě jako, ne salon, ale něco jako Zverimex, ale takový jako Zverimex Premium, jo. A ona, když mi vypráví, kolik to všechno stojí, to je neskutečný, neskutečný.
1: No to je jedna věc, ale já, co jsem koukala, že jako existuje vůbec za služby pro ty psy a kočky, jo. Existují třeba bahení masáže pro psy. Já jsem nevěděla, že existuje něco jako masáž pro psy, já jsem skončila u stříhání. Mini Gucci outfity, nebo třeba televize, které jsou speciálně pro kočky. Jo.
2: V pondělí jsme tady mluvili o terapii červeným světlem.
0: To je vlastně pravda.
1: Pro psy, jo. A co mě teda jako odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky.
2: Jo.
0: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
1: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
2: Tak nebo to ryba náš, třeba.
1: Nebo ryba.
0: Tak to naše čivava je bejk, no. Teda jako rozhodně.
1: To mi přijde brutální, to si musím najít pak nějaký horoskop teda psí. Nicméně...
0: To je náš pes, ryba.
2: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
1: Já jsem se smála
0: ještě. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý.
1: Nicméně, my budeme moc rádi, když tam dáte vědět, co nejextrémnějšího jste zažili vy, nebo někdo, koho znáte, jo, nějaká speciální služba pro vašeho nebo někoho jiného mazlíčka.
0: Číslo znáte? 777-937-777, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, můžete nám to poslat i klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teď posíláme další hity Golden na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na 8. Středeční hit rádio snídaně šampionů a hlavně vy, krásné ránko, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Ptali jsme se vás, co nejextrémnějšího jste zažili v rámci nějaký domácí péče o mazlíčky, jo? Nebo nějaký procedurky, kam ten mazlíček zašel, jo? Že byl hejčkaný vlastně víc než člověk kolikrát.
0: No a hlasovku nám poslala třeba Lenka.
2: Dobré ráno, tak mým rodičům bylo nabídnuto před kastraci psa, že můžou nechat schovat jeho případné potomky do banky, nechat zamrazit.
0: Slušný. Akorát jsme se nedozvěděli, jestli to nechali teda schovat.
1: To dopiš klidně, do nahraj.
0: Taky tady je od vás zpráva, konkrétně od Filipa. Ahoj, naše želva ročník 1987 byla podle čínského kalendáře ve znamení ohnivého zajíce, v loni stářím pošla, a druhá ročník 1990 je ve znamení kovového koně. Celkem na ně ta charakteristika seděla. My jsme se tady bavili pro vás, kdo jste se přidal až teď, právě o tom, že existuje něco jako zvířecí nebo psí horoskopy.
1: No, ty máš doma psa taky, ne? Teďka.
0: No,
1: víš, kdy se narodil?
0: No, tak jako takhle. Tak se někoho, kdo má problém se vzpomenout na narozeniny svých nejbližších a chceš po mně narozeniny psa.
1: Dobře, tak já jdu na jednoho pejska z naší rodiny, jo? To je štír teda.
0: No.
1: U těchto pejsků, počkej, jsou hluboké protiklady, jsou citliví a chce to trochu trpělivosti. Rádi se mazlí, ale pozor na jejich emoce. Neradi hned vše ventilují a nakonec třeba vybuchnou. Jo, pejsek nerad vše ventiluje a pak vybuchne. To platí i pro jejich bolístky. Jsou to nadaní pejsci k psím kouskům či učení, stačí se jim chvíli věnovat. Takhle to pokračuje. Je tam teda i o tom, že třeba, jak to říct, milování potřebují častěji než jiní. Oni opravdu i v tom psím horoskopu jdou do takovýhle hloubky vyložení.
0: To je neuvěřitelný. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí tvým kocourovi. Tvůj kocour je co? To je štír. No, tak to ne. Tak to smolíček.

0: 7 hodin, 19 minut, tohle je Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přejeme krásné ráno, samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem, jak to vypadá na cestách, kde to stojí, řekneme za moment, bude doprava a taky nabídneme další parádní muziku. Sunrise Avenue, počkejte na to, hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
10: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
9: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
10: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
9: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
12: A to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
15: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
16: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
17: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
16: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
17: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
18: Těšíme se na tebe.
17: Farma Park u Toma CZ.
16: U Toma, tam to všechno začíná.
19: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
20: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
21: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
22: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
23: Gap. Individual style for every generation.
0: We'll be right back.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pracuje se v Plzni na Domažlické. Nárazově se to tam může v obou směrech štosovat, tak s tím počítejte. Stejně tak i s uzavírkou v centru, kde se pracuje na Americké.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Hit Radio FM+.

0: Eva Farná, Miraj, 7.31, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Mazlíčci vždycky na prvním místě. Podle poslední studie hned 48% lidí, kteří mají nějaké domácí zvíře, upřednostní jeho potřeby před těmi vlastními. A to v souvislosti s prací, cestováním nebo důležitými životními momenty. Letošní 70. ročník Eurovize zná první finalisty. Do závěrečné fáze soutěže se probojoval mimo jiné Izrael, stát, kvůli kterému Eurovizi bojkotovalo hned několik zemí, včetně Španělska a Irska. Česko se představí až zítra Davidem Žižkou. Mladí Češi mají problémy s nikotinem. Podle poslední studie je na něm závislá hned čtvrtina z nich. Do těla ho dostávají prostřednictvím sáčků nebo vaporizérů. Teďka otázka, co je horší esteticky. Samozřejmě o zdravotních dopadech se nemluvme, to je evidentní.
0: Tak samozřejmě nejenom, že to škodí všechno zdraví, ale ono to hlavně blbě vypadá teda.
2: Hrozně blbě vypadá.
3: Ty sáčky jsou odporný teda, jako na pohled si myslím.
0: Je to kouření.
3: No, ale kdybychom se bavili o takových těch...
2: Za mě sáčky asi horší.
0: Prostě ideálně vykašlat se na tyhle zlozvyky a vyrazit třeba na koncert Marka Ztraceného. Na Letenskou pláň 2026, celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o dvě vstupenky, tak pokud byste chtěli na Marka vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.35, tohle je Hit Radio. A tohle je Rychlá pětka, kde celý tento týden soutěžíte o lupeny na Marka Ztraceného. Rychlá
1: pětka. Marek Ztracený se chystá na Letenskou pláň. Vlastně měl několik vyprodaných Edenů a teďka chystá obrovskou show a vy tam můžete bejt.
0: A my vás tam dostaneme úplně gratis. No a kdo další vyrazí, možná bude Ondra. Ondro, hezké ráno.
2: Hezké, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys rád soutěžil, že by to bylo pro tvoji manželku, která Marka naprosto miluje. Tak šla by tvá žena s někým, anebo byste šli spolu?
2: No já teda doufám, že by vzala mě.
0: Já si myslím, že já teda doufám, že vezmu svoji kamarádku, já tam nebudu muset.
2: No tak jo. Já taky Marka mám rád, takže bych si ho taky rád postavil, takže
0: jasná
2: doufám,
0: věc,
2: že by vzala mě.
0: Jasná věc, tak pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ze které země pochází Cristiano Ronaldo?
2: Portugalsko.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ondro, doplně název songu Marka Ztraceného. Ta bílá ti...
2: Sluší.
0: Přesně.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má únor v přestupném roce?
2: 29.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje kocour, který se neustále snaží chytit myšáka Jerryho?
2: Tom.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
1: Které zvíře je známé tím, že má na břiše bak na mláďata?
2: Klokan.
1: Je to tak.
2: Pohoda.
0: Tak Ondro, 2 vstupenky. 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvé. Můžeš to napsat nebo zavolat své ženě. Bude mít určitě radost.
2: Jo, ta ještě spí, ale napíšu jí to, díky.
1: Moc ti gratulujem, 7. srpna se tam vidíme.
2: Super, taky, mějte se krásně.
0: Ondro, si skvělej, měj se hezky, hezký den, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: love with the shape of you. Tohle je soundtrack vašeho rána, Hit Radio v 7.41 a Ed Sheeran. A máme tu naprostej úlet ze Slovenska.
1: Je zase Slovakia, jo.
0: Zase, opět. Slovenský prodejce langošů dostal od finanční správy likvidační pokutu 1500 euro jenom proto, že na účtence neměl diakritiku. Takže pokuta 36 tisíc za langose bez diakritiky.
2: Kdyby to byla pokuta za to, že nedal na ten langoš česnek a kečup, tak to pochopím.
1: Tak se to dá pochopit. Přesně.
0: Počkej, to by bylo k zavržení hodný, no. Ale jakože na účtence chybí diakritika. Slovensko opět boří hranice. Tomu můžeme jenom říct, že toto... Opa!
1: Opa!
0: A langoše bych dal teda, ale...
1: Taky bych si dala teda.
0: Vy se dá sehnat langoš takhle, jakoby kromě poutí a různých takových akcí, nevíte?
1: Pout jsem chtěla říct, takže nevím.
2: Nevím.
1: Tak pecka.
0: Uděláš, Davide? Friťák donesu zítra, jo? Tak dobře.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: abych vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme. Hořák, zapínám, krájím.
9: Šlehám, cedím.
10: Strouhám,
9: flambuju.
12: Hasím.
10: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
12: servíruju.
10: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
14: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. V Karlových Varech dál pokračují opravy Pražského mostu, jezdí se proto po objízdné trase. A pozor taky na Tachovsku ve Stříbře, omezení tam nově čeká v Palackého ulici.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej, tatínka.
20: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
21: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
22: Pořád jste tady.
23: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 7 minut 8 hodin dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů. S vámi Michal, David a Jasmin. Krásné ránko.
1: Schválně jo. Myslíte si, že byste dokázali žít v 19. století? Protože přesně na tom teďka stojí nový film, který se natáčí s Annie Hathaway. Ta má hrát influencerku typu Treadwife, vysvětlím, jo. Treadwife influencerka je taková ta holčina, co si peče doma sama svůj chleba, říká, že miluje ty starý dobrý časy, ten venkovský život, že nechce žádný technologie, přitom je používá, protože je influencerka, ale dobře. A takovou holku má ona hrát, ale ocitne se pak sama z ničeho nic v roce 1855.
0: A to už není taková legrace,
1: co? V 19. století a zjistí, že vlastně to je všechno úplně jinak, než si myslela, jo. A ono je to vlastně celkem zajímavý téma. Protože já jsem koukala na to, jak my prostě tu minulost vníváme strašně romanticky, jo. To byly jakože dlouhý šaty, svíčky a tak. A přitom to byl celkem humáč, jo.
0: Já si teda myslím za sebe, co teda známe z těch filmů, já bych podle mě v 19. století nepřežil ani do oběda, jo?
1: Ne, určitě ne. Já na to koukám tady ženy, jo, když zůstaneme u toho, že to teda tu postavu stvárňuje žena, tak ženy byly neustále fyzicky vyčerpaný. Minimum hygieny všichni, protože to koupání se tehdy bralo jako vlastně nezdravá věc, jo, když se skoupal, bylo to špatně. Žádný soukromí, léky, porody, všechno bylo jako strašně dramatický a problémový.
0: Teď si představte, vy, kdo nemáte rádi zubaře, věřím, že vás je většina, tak si představ, dneska máš anestezii, tak ti to tam píchne, ač je to nepříjemný, tak pak, kdyby vzal kladivo, tak necítíš nic, ale jako dřív, v 19. století, jako zubař bez anestezie, díky, nechci.
1: Na film se ale každopádně těším teda, to bude podle mě zajímavý. Má se jmenovat Yesteryear, něco jako starý časy prostě. Datum uvedení ještě nevíme, ale myslím si, že ta tématika je fakt dobrá a hlavně Annie Hathaway, která vlastně nedávno vyhrála nejkrásnější ženu světa, tak na tu se těšíme podle mě všichni.
0: Tak se na to těšíme. Anastasia, Left Outside Alone, to máme pro vás teď, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na zprávy v 8 s Davidem. Hezké ránko.

0: přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za týdenní menu platíme ještě víc. Ceny zvýhodněné polední nabídky totiž pokračují v růstu. Republikový průměr se poprvé dostal nad hranici 200 korun. Za obědy tak platíme o 6 korun víc než v dubnu loňského roku. Ceny jsou nejvyšší v Praze, a to především v částech, kde řada lidí pracuje v kancelářích. Další tragické zprávy přichází ze zahraničí. Během pobytu na moři v severní Evropě měli zemřít dva občané České republiky. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami obětí. Norská média už v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost ale neuvedla. O titulu ve fotbalové lize by mohli mít fanoušci jasno už dneska, ti ze Slávie u toho ale nebudou. Středeční utkání sešívaných proti Jablonci totiž bude v Edenu před prázdnými tribunami. A to jako trest za sobotní nedohrané derby vedle pokuty 10 milionů korun. Pražané dnes musí k jistotě titulu Jablonec porazit. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Plzni Malesicích se dnes otevře nový bytový dům. Takzvaný nový šuferajn vznikl v místě někdejší zchátralé historické budovy. Celý objekt je kompletně bezbariérový. Je v něm celkem 12 nájemních bytů, které jsou určené zejména pro seniory, samoživitele nebo třeba mladé lidi v bytové nouzi. A jak dnes bude u nás na západě Čech? Podle předpovědi většinou oblačno, přechodně pak jasno nebo polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 13 stupni. Dorazit mají taky přehánky, k večeru pak budou četnější.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
17: Dobré ránečko.
18: Ahoj, krásnou středu.
19: Snídaně šampionů.
17: 3 minuty po 8 vám přejeme hezké ráno. Já vám musím odvyprávět něco, co se mi včera stalo na schůzce. Nebudete tomu věřit a vůbec to nevonilo. Počkejte na to, hnedka po Katy Perry.
20: Hit Radio FM+.

0: 7 minut po 8 ladíte Hit Radio, tohle je Katy Perry. Příběh. Včera jsem byl na pracovní schůzce. Potkali jsme se ve 13 hodin. Pán si přišel pro mě na recepci a vede mě do zasedačky. Pravděpodobně okolo kuchyňky, protože najednou byl cítit zápach nějaký ryby nebo co, jo. A když mi to fláklo přes nos, tak jsme se na sebe tak jako podívali a on sám od sebe mi říká, abych se nedovolil říct, že to tam nevoní. Jo? On říká, já se omlouvám, ale tuhle spoušť tady udělal kolega a už mu zakázali ohřívat ryby. Takže říkám v pohodě, jako já to znám, taky jsem to zažil párkrát, ale třeba s popcornem, jo? Ono, když si dáš udělat v práci popcorn, tak ono to pak jako provoní celou firmu.
1: Hele, já jsem tady třeba před půl rokem takhle ohřívala v oběd a byly to nějaký kapustový karbanátky. A teda strašně jsem tady schytala. Ono, když to jíš, tak to necítíš, ale pak sem přijdeš a fakt to smrdí.
0: Počkej, takže ten smrad jako z těch ponožek, to byly ty karbanátky. To bylo ono. To bylo ono.
2: Ještě vrátil k tomu, že si někdo dělá v práci popcorn.
0: No jasně. Tak na to máš chuť, chceš udělat radost kolegům a uděláš radost celý firmě, no.
1: To mi taky přijde dobrý. Hmm? Jako lepší než ty ryby tam ohřívat. To je teda hodně teda nekolegy.
0: Já jsem teda nechtěl říkat, že jsem to zažil i tady u nás, že tady někdo připravoval popcorn, byl šunkový nebo nějaký takový, jo. A ono se to, jako ono to chutná dobře, ale ono podle mě zase, to byla čistá závist, to, protože ti, co nedostali ten popcorn, tak začnou říkat, no, to tady prostě smrdí, jo. Úplně jasný. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte taky takovouhle zkušenost, jestli třeba váš kolega si rád ohřívá rybky, nebo třeba olomoucký tvarušky si takhle chce přiřeje, jo? Jaký jako jídlo opravdu nedáváte, co nesnesete, jo? A nebo třeba nám napište i vy, co jste si dovolili ohřát a vaši kolegové vás za to třeba už v té práci neděláte, no?
1: To se jako brnknul na strunu mýho dětství, protože máma a olomoucký tvarušky, já se vždycky zavírala do pokoje, tam to smrdělo přes celý byt, to jsem nezvládala.
0: Tak to zase třeba jako jsem s tím úplně v pohodě.
1: No, jasně. Tak dejte vědět.
0: 777 937 777. Budeme rádi za hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu nebo SMSku. Vrátíme se k tomu, těm vašim chuťovkám. A teď jedna chuťovka z muziky Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na devět. Posloucháte Hit Radio, za to díky Imagine Dragons. Společná kuchyňka v práci je místo, kde končí veškerá kolegialita a doslova začíná boj o přežití čichových buněk. Ptali jsme se vás, co bylo to nejhorší, co kdy někdo u vás v práci poslal do éteru?
1: Máme tady zprávu třeba od Lenky, jo. Zdravím, bývalá kolegyně z práce si třeba ráno koupila teplé uzené stehno a pak jej dala v kanceláři na topení, aby jej měla v poledne k obědu teplé. Fakt chuťovka.
0: A zase dobrá, ale že chtěla teda ušetřit pravděpodobně za elektřinu, tak když už si to donesla z domu vlažný,
1: tak víš, dáš na topení.
0: Tak to dáš na topení, no. Taky píše Petr, ne, Martina, dobrý den, tady Martina, kolega, který byl Vietnamec, si jednou do práce přinesl živé kraby a venku na terase si je v hrnci začal vařit. No, trochu to smrdělo, neříkám nic.
1: Tak kraby, to už jsou jako jiný level. Péťa právě, kolega si ohřál párky v rychlovarné konvici.
0: Co? No, tak to je v pohodě, ne?
1: Tak jako, tak není to úplně hezoučký.
0: Tak, pak tady máme ještě hlasovku od Kláry.
2: Ahoj, tady Klára. Není tak ani nějaký pach z jídla, který by mi vadil, většinou se to dá tak nějak přežít, ale co mi opravdu vaní, tak jsou elektronické cigarety a hlavně jedna příchuť, nevím, co to je, ale to, když cítím, tak se mi zvedá žaludek a spousta lidí si myslí, že když je to elektronický, takže to nevadí, že to je normální cigareta a kouří to pořád. A přiznám se, mě je blbý to říkat, ať nekouřej.
1: Naprostej souhlas, ty elektronické cigarety opravdu smrdějí extrémně.
0: Taky tady je zpráva od Romana, to mě teda pobavilo a tím bychom mohli od toho to tématu odejít. Je to. Chuťovku mám jednu. Když jsem jezdil na školení do Švýcarska, jelikož je to země síru, tak jsem si je vezl domů. Bylo teplo, byly vzadu v kufru, v hermetické doze, proto jsme je označili jako smrďoch. Velikost hermelína, ale chuť super. Smrádek taky. Taková ta mrtvola s ponožkama. Celník na hranici otevřel kufr a zvedl se mu kufr. Zařval. Scheiße, zu fahren raus.
3: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Něco svižného chvíli po 8:45. Posloucháte Hit Radio, Rehab in my head. Jak to vypadá na cestách, řekneme za moment. Bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku Lenny nebo Benson Boone. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
9: se to má podařit. V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Na výlet?
11: Ano.
10: Jak?
11: Autem.
10: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
11: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
10: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
11: Olympia Plzeň CZ.
12: Chceš pomáhat? Tak odpal.
13: Cože?
12: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
14: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
15: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
14: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
19: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na trase z Plzně na Nepomuk. V obci Chlum probíhá údržba mostu a můžete se tam zdržet. A opatrně taky v Plzni, kde se nově pracuje na dálničním přivaděči u Makra.
0: bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
1: Hit Radio FM+.

0: Tohle je Hit Radio a vy, 8.31. A taky David, ten pro nás má
1: ranní update.
2: Další rozšíření hantaviru nehrozí, to jsou závěry Světové zdravotnické organizace. Doposud mělo být potvrzeno 9 případů, další 2 jsou podle zdravotníků velmi pravděpodobné. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky rychlých automobilů. Populární film Rychle a zběsile se dočká hned čtveřice seriálů. Na prvním už se podle tvůrců pracuje. Češi přestávají nakupovat v kamenných obchodech, téměř veškeré prodeje zboží se přesunuly na internet. Online už dneska nakupuje na 88% Čechů.
0: Já se tomu vlastně nedivím, tak je to asi příjemný, to objednat z domu, ne?
3: Jako v době třeba po covidu nebo během, tak jsem samozřejmě si zvykla na nakupování online, ale teďka se vracím k tomu live nakupování.
4: Já jsem taky byl teďka nedávno v kamenný pobočce a bylo to strašně příjemný, člověk si to mohl vyzkoušet, mohl si to porovnat.
0: No jako nejlepší jsou tady na tom ti, kteří si jdou zboží vyzkoušet, okouknou do toho kamennýho, ale pak to doma projedou heurekou a koupí to tam, kde to je nejlevnější, že jo?
4: To seš ty teda, jo?
0: Head Away Live, další songy pro vás, hezké ráno.

0: Me Maybe. 8 hodin 40 minut, posloucháte Hit Radio. Kruhové objezdy. To je taková speciální věc, kterou potkáváme na našich silnicích poměrně často, možná i vy teďka přes nějaký jedete nebo k nějakému přijíždíte. Proč speciální? Přijde mi, že každý si vykládá pravidla trochu jinak. Někdo na něj přijíždí a bliká doleva,
1: jo.
0: Což mě jako, to je jako nejlepší, to je takový, si říkám, kam jako chceš jít, jako do protisměru nebo do středu k té betonové kytce. Někdo na výjezdu nebliká vůbec, jo, a občas se proti vám někdo vyřítí v protisměru. To se mi taky stalo, jo. Je to místo s takovou zvláštní aurou anarchie, dalo by se říct. A teďka, nevím, jestli jste to slyšeli nebo o tom četli, přidala se k tomu naprostá pitomost ze sociálních sítí.
1: No.
0: A to, že řidiči projíždí kruháč středem a natáčí se u toho. Strašná sranda, no.
1: Ne.
0: Takže já od té doby vlastně, co tuhle informaci vím, tak pokaždý, když přijíždím ke kruháči, tak čekám, kdo na mě jako vyskočí. Víš?
1: Počkej, a to jsou asi teda ale nějaký mladý řidiči, ne? Jakože nějaký tiktokeři mladý, protože já si nedovedu představit 50-letýho řidiče, že jede rovně přes kruháč a jakože čumte.
0: Jako když se u toho nenatáčí, pravděpodobně takhle, pokud se vám to stane a ano, bude to třeba někdo starší řidič a nebude se u toho natáčet, tak se prostě jenom splet, jo, ale když potkáte někoho, kdo jede prostředkem kruháče a má v ruce telefon, tak to je prostě jenom pitomec. Tak opatrně na cestách a bacha na těch kruháčích, je to bohužel teďka aktuálně trendem. Za chvíli David Guetta nebo Lucie Marie na Hit Radio. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
5: Jo, ještě beton.
6: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
7: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Jupi! Zahradnictví Plzeň pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vydáte svoly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to!

0: Ty s Ludzlomi nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.

0: atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi leháro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Marie. Michal a Jasmin, posloucháte Hit Radio 8.53. Krásné ránko.
1: Všichni teďka řeší ten fotbalový skandál, kdy teda fanoušci Slávie vyhli na hřiště ještě před koncem. A co víme, že jo, tak disciplinárka to vzala teda hodně přísně, ten zápas kontumovala, jakože prohlásila porážku kvůli porušení pravidel, 3-0 pro Spartu. K tomu, co tam proběhlo, co se tam odehrálo, tak se asi už nemusíme vyjadřovat, to byla prostě ostuda.
0: Jasně,
1: a fiasko.
0: Stalo se, dobře.
1: Ale kontumace, jo, mě strašně baví to slovo, protože ono zní tak jako vznešeně, jo, jakože prostě kontumace.
0: To je pravda, mě to trošku připomíná slovo zase konzumace, rád jako jim, jo, takže, ale dobře, kontumace.
1: Kontumace, zní to vznešeně, ale vlastně to znamená, že jste všechno na poslední chvíli pokazili, jo. A když si to přeneseme třeba do partnerského vztahu, tak to můžeme aplikovat na to, že já třeba doma celý den uklízím, ani se nezastavím a teďka přijde ten Kuba domů, tak co jsi dneska dělala, jo, a nevidí prostě, jak je to tam všechno naklizený a tak to tě dokáže tak vytočit.
0: Já, ač nejsem žena, nebo aspoň se tak dneska teda při středě neidentifikuju, tak to naprosto chápu, teda, jo. Já teda dostávám kontumaci pokaždý, když se snažím vysvětlit, že ta nová věc do auta byla v akci. Jo, třeba, jo.
1: Jo.
0: A říkám si, jestli vlastně není kontumace ta nejlepší cesta, že se nemusíš snažit a výsledek je vlastně jako jasný hnedka, jo. Jinak taková otázka do větru. Kdo je u vás doma ta disciplinární komise, ta disciplinárka? Kdo u vás doma rozhoduje o trestech? Chlapi, já vím, co jste odpověděli. Vím, jak vám je. Jsem jeden z vás. Robin Schulz na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Robin Schulz, Erika Sirola Speechless na Hit Radio v 8.57. A už i my jsme skoro beze slov, už jsme vyčerpali všechno, co jsme mohli. Snídaně šampionů, ta středeční je na konci.
1: Díky, že jste byli s náma, slyšíme se samozřejmě zase zítra ráno od 6 do 9.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Přesně tak. 6 ráno jsme tady.
1: Tak doufáme, že se nás budete držet jako klíště a budete tady.
0: Těšíme se na vás.
1: Ahoj. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. Ode mě hned takhle na úvod dopoledne letí obrovská pochvala vám všem, co jste za volanty, protože jezdíte vzorně, takže pro vás vlastně nemám žádnou novou dopravní nehodu ani komplikaci, což je velmi dobře. A kdybyste nějakou takovou měli vy, tak dejte vědět vaše dopravní info na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
8: Tvůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhajek.cz. Ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v Plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dnes je Český den proti rakovině. Jeho letošním tématem je nádor hlavy a krku. V ulicích můžeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Jak říká místopředsedkyně Ligy proti rakovině Iva Kurzová.
12: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček. Kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 100 000.
11: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května na takzvaných pevných místech. Seznam najdete na webu Českého dne proti rakovině. Lidí bez práce u nás na západě Čech ubylo. V Plzeňském kraji nezaměstnanost v dubnu zůstala lehce nad hranicí 4%. V Karlovarském ale klesla pod 6%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Poptávka je v gastronomii, stavebnictví, zemědělství a také v lesnictví. Americký prezident Donald Trump dnes zahájí návštěvu Číny. Hlava Spojených států do země zavítá poprvé od roku 2017. Očekává se mimo jiné, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta ohledně ukončení čínské podpory Iránu. Trump by měl v zemi pobýt 3 dny. No a jdeme ještě na fotbal. Sparta ve šlágru 3. z 5 kol nadstavby první ligy doma remizovala s Plzní bez branek 0-0. Letenští tak sice po kontumační výhře v sobotním nedohraném derby v Edenu snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body, sešívaní i tak dnes mohou po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Druhý zmrzlý muž na nás dneska útočí a útočí celkem s vervou. Maxima dnes 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 7 až 10. Navíc k tomu bude oblačno až zataženo a přijdou i přehánky.
9: Hit Radio FM+.
1: A středa je tady, týden se nám láme, paráda veliká, už nám začíná i dopoledne, no to bude hned. Krásný den přeje Bára Škrybová, pouštím Pink.

James Arthur, Impossible, s vámi Hit Radio FM plus 12 minut po 9. Bára Škrybová přeje krásný den a pojďme si teď spolu sáhnout do svojí kapsy, jo, jako úplně upřímně my dospělí. Kolik času denně trávíte na mobilu? Spousta z nás máme děti, oni koukají do mobilu velmi často a my říkáme obligátní věty, nekoukej pořád do toho mobilu, vypni to, vždyť už seš na tom úplně závislej, no ale proč, že jo, protože my jim to samozřejmě dovolíme. A nejhorší na tom je, že si pak ten mobil vezmeme taky a čumíme do něj taky. Já jsem se několikrát bohužel přistihla, že svýmu synu mi fakt jako kážu o tom, jak zase sedí hodinu skřívaný na gauči a přitom sama držím mobil v ruce a to je teda jako vždycky drsný zrcadlo. Takže než začneme dětem něco takového říkat a nejen o mobilu, tak je dobrý nejdřív se samozřejmě zamyslet nad sebou. Nicméně, jo, mobily to je problém, to je žrout času. A taky to z drtivý většiny, ten internet, potažmo, sociální sítě nejsou jako pro děti bezpečný prostředí. Ať už jsou to třeba nevhodný příspěvky nebo predátoři, kteří jim píšou a vydávají se třeba za kamarády v online hře, to je vždycky průšvih. No a proto teď EU začala připravovat pravidla, která by mohla omezit dětem přístup na sociální sítě. Mělo by to být hotový do léta letošního roku a bude se v těch regulích řešit věková hranice 15 let. A mě zajímá, co si o tom myslíte. Je podle vás třeba to nějak vůbec jako regulovat zvenčí nebo takhle ze zhora? Jak byste to třeba regulovali vy? A je za vás hranice 15 let adekvátní, nebo už je to moc a je to omezování osobní svobody? To mě jako opravdu zajímá. Pište na 720 870 237 a tohle je song, který se jmenuje No Sleep. Takže nespíme, píšeme a užíváme dopoledne s Hit Radiem FM+.

0: Ale paráda, Olinko, to ti přejeme. Buďte taky optimisti. Díky, že jste zítra rádiem FM+, tohle byla Olga Lounová. My jsme tady spolu na začátku hodiny nadhodili téma, že EU chce regulovat sociální sítě u dětí do 15 let. A vy mi píšete, jestli je potřeba regulovat takhle ze zhora a jestli je ta hranice 15 let vůbec adekvátní. A vlastně se všichni shodujete na tom, že to úplně potřeba není, ale že je to hlavně na nás rodičích. Píše mi třeba Iveta. Ahoj všem, u nás děti sociální sítě prostě nemají. Dcery mají 13 a 11 let a vysvětlujeme jim, že je lepší žít skutečný život a ne ten online. Mají hromadu zálib, koníčků, sportují a myslím si, že to nepotřebují. Ani my netrávíme hodiny na telefonu. Čím déle tak dokážeme oddálit, tím lépe. Zdravím všechny, Ivet. Paráda, Ivet, opravdu smekám. A vlastně to samý tady píše i Robert, jo. Regulace ze zhora vůbec nic nevyřeší. Když rodič dítěti dá mobil v 5 letech, tak je problém úplně někde jinde. To je přesně ono, no. My máme třeba 2 prvňáčky a pořád se nás ptají, kdy už dostanou ten mobil a jako opravdu v nejbližších letech se to nestane. Na spojení existují třeba chytrý hodinky, tak půjdeme asi touhle cestou. Takže díky moc za vaše zprávy, to jsme trošičku zvážnili, takže to jdeme zase odpálit, jdeme pařit. Sweet Caroline za chviličku a taky si a mějte krásnou středu.
1: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Trénírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trénírkárna.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space v Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Tak tohle byla Sia, dali jsme si ji na Hit Radio FM Plus v čase 9.35. Já přeju krásný dopoledne na západ Čech. Západ Čech žije, věděli jste to? A Klatovy tam to žije jako parádně. Minimálně teda teď v sobotu 16. května to bude žít velmi. Proběhne totiž zahájení turistické sezony a to ve velkém stylu. Náměstí Míru, tam bude celodenní program pro všechny generace. Už od odpoledne vás čekají koncerty, tanec, sportovní exibice i otevřené památky za zvýhodněné vstupné. Program rozjedou Mažoretky, Modern, Klatovy, zahraje oblíbený Švejk, CK, Šraml a večer vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse a cílové skupiny Fakt, jako Tomáš Klus přijede. Těšit se můžete taky na ukázky skateboardingu a skuteringu, vystoupení taneční skupiny nebo muzikálové ukázky žáků základní umělecké školy Je Kličky. A pokud chcete spojit kulturu s výletem, tak vyrazit můžete i na tradiční turistický pochod Klatovský karafiát. Připravený budou i trasy pro pěší i cyklisty a nechybí ani taková jako pohodovější varianta, která je do okolí Klatov a jmenuje se Májové toulky. Navíc si za zvýhodněný vstupný můžete projít i místní památky, třeba barokní lékárnu u Bílého jednorožce, tam je to úžasný, muzeum skla, Černou věž, katakomby, tam jsem byla naposled jako dítě a pamatuju si tam hlavně toho mnicha s vyfouklým břichem, jestli tam ještě je, to nevím, ale nedalo mi to spát, tak se tam určitě běžte podívat a pak mi napište, jestli tam furt je. Takže pokud ještě nemáte plán na sobotu, Klatovy, to je prostě skvělý tip na celý den. Savage Garden, I want you. Co k tomu říct, no, parádička, výlet do devadesátek, užívejte.

0: Damiano David nebo David Born with a Broken Heart. Hezká věc na Hit Radio FM Plus, ale tak to se asi moc nedivíme, že je to pěkný, protože tady na Hit Radio FM Plus jedou jenom pěkný věci. Do 10. zahrajou třeba Kabáty, Leony tady bude, tak buďte s námi taky. A to teda nejenom do tý 10., ale určitě laďte i po 10., protože pro vás budu něco mít. A co to bude, to se nechte překvapit. Hezkou středu přeje Bára Škrybová, díky, že jste s náma.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz. Na výlet?
7: Ano.
5: Jak?
7: Autem.
5: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
8: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
5: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
8: Olympia Plzeň CZ.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Rádia FM Plus.
1: My s Davidem, my máme jednu super schopnost.
2: Ano, nevím, jestli to umíte i vy, ale my dva umíme... Vle.
1: Všechno podojit.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM Plus.

0: Minutka a půl nám zbývá do 10. hodiny. Vy ladíte Hit Radio FM+. Tohle byla Leony s písní Don't Worry. Jdem na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a stále se jezdí krásně. Nemáme hlášení o žádné dopravní nehodě ani komplikaci, tak šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti, inspirované maminkami. Monpery.cz.
12: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
13: Máme 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Zimní výbava vozidel se možná ještě bude hodit. Ledoví muži totiž dostáli své pověsti a do Česka donesli ochlazení a také sněhovou nadílku. Pod sněhem byly v noci na dnešek zejména Krušné hory. Místy se sníh udržel doteď. Dnešní den má být navíc patrně nejchladnější z celého týdne. Nepodceňujme prevenci. Bezplatná vyšetření dnes budou probíhat na náměstí Míru v Klatovech. Zájemci tam mohou dorazit mezi 11. a 15. hodinou, kdy jim lékaři například vyšetří znaménka. Akce je určená nejen dospělým, ale také dětem, pro které bude nachystaný i doprovodný program. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Dohodu na pravidlech, která usnadní podporu výroby léčiv z veřejných prostředků, oznámili zástupci Europarlamentu a členských států. Česká fotbalová reprezentace odehraje poslední přípravný zápas před domácími fanoušky proti Kosovu. Poté se vydá na mistrovství světa do Spojených států. Utkání proběhne v Praze v neděli 31. května. Jaká jsou připravena bezpečnostní opatření, vysvětluje mluvčí fotbalové asociace Milan Štěrba.
14: My samozřejmě máme naprosto jasně stanovené jako bezpečnostní postupy, ať už co se týče pořadatelství, co se týče bezpečnostních složek, co se týče bezpečnostního manažera a tak dále. Tyhle ty všechny věci řeší jakoby standardně.
13: Vstupenky na zápas s Kosovem seženeme ode dneška.
15: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Dneska si nezapomeňte lehké bundy, nebo možná klidně i těžší, protože máme celkem zimu. V maximech jen od 11 do 14 stupňů Celsia, na horách je kolem 5 až 7, bude oblačno až zataženo a čekáme i přehánky.
12: Hit Radio FM+.
0: Desátá odbyla, s vámi dopoledne Bára Škrybová, slibovala jsem, že pro vás v téhle hodině budu něco mít a já sliby plním, tak za chvilku. Gigi D'Agostino.

Tak jo, tak co to asi bude, co pro vás mám? Já už jsem to říkala před chviličkou, tak kdo tipujete lístky na fotbal, tak tipujete správně, protože už tuto neděli čeká Viktorie Plzeň poslední domácí zápas sezony a půjde opravdu o hodně. Ve Štruncových sadech přivítá od 17 hodin Jablonec a ve hře bude třetí místo zajišťující boj o evropský pohár. Atmosféra v Dusan aréně, ta bude určitě skvělá, o tom nikdo nepochybuje. Navíc dorazit můžete už před tím zápasem, před tou 17. a to do fanzóny, která je taky vždycky skvělá. A nebo na oblíbenou rodinnou tribunu, tu taky doporučuju. No tak jo, protože tady netroškaříme, tak já vám teď rovnou nadělím ty lupeny 4. Postup znáte, jo? Kdo se dovoláte jako třetí na číslo 720 870 237, tak jste to vyhrál a budete se radovat. Volejte, já vám k tomu pustím Miraj, oči, psáno odchy, to je píseň s nápadem.

0: Liam Payne, Rita Ora for you na Hitrádiu FM+. Máme 10.25. Lístky na Viktorku na nedělní zápas s Jabloncem jsou rozdaný a raduje se Adam a já to musím říct, mně se to strašně líbilo, já jsem mu to zvedla a říkám tady Bára Škrybová, Hitrádiu FM+ a on, ježišmarja, tady Adam. A pak ještě řekl, ježišmarja, děkuju. A to bylo jako opravdu krásný. Nám se líbí, když máte radost a o tom to je. Na koho se dneska nedostalo, tak se třeba dostane v pátek. Zítra nehrajeme, dáme si pauzu, ale v pátek to na vás zase vybalím v plný parádě. Díky, že jste s Hitrádiem FM+. Za chvíli bude hrát třeba Ed Sheeran a taky Disturb. Tak krásnou středu přeje Bára Škrybová.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
14: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
13: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
14: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
13: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
15: Na výlet?
16: Ano.
15: Jak?
16: Autem.
15: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
16: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
15: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
16: Olympia Plzeň. CZ.
17: M plus H.
18: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
19: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
20: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
21: MH.cz.
22: Už 30 let.
23: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
24: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
25: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
24: Fakt?
25: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
24: Tak jedeme.
25: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
24: Kdo na to jde?
25: Od Lesa koupí auto od Esa.
26: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
27: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
26: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
27: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
3: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Disturb the Sound of Silence, 10.38, ladíte Hit Radio FM Plus, jak jinak. Už nějakou dobu tady na Hit Radio FM Plus spolupracujeme i s Tesco Mobile a nadělujeme jak nákupy v Tesco Mobile, v aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun, tak i surikarty ve snídani šampionů, a to každý den. A tenhle pátek odpoledne u Jirky Pelnáře jeden z vás dostane rovnou 4 mobily Xiaomi. Takže úplně pro celou rodinu, nebo ne, prostě pro ten nejužší kruh 4, že jo. A jedeme teď 3. týden a na každý ten týden je jedno téma. Minulý to byly zprávy od prarodičů a tenhle jsou to SMSky od našich miláčků, a tady dětí. Nemusí to být samozřejmě jenom SMSky, to je jasný, jsou to obecně prostě ty zprávy a je úplně jedno, přes co vám je posílají. Tak co vám píšou, to nás zajímá. Je to sranda, nebo je to přes čáru, nebo je to třeba jenom roztomilý? Oni jsou kouzelní v tom, že umí opravdu úplně všechno. Tak jsem zvědavá, co nám napíšete. Pište přes naše stránky Hit Radio FM Plus. A tohle jsou Krištofáci a s nima ještě Sima Martousová a písnička se jmenuje Hvězdáři a navozuje krásnou náladu, kterou takhle na středu dopoledne určitě všichni potřebujeme. Tak díky, že jste s náma, užívejte, usmívejte se a osolte si to. Bára Škrybová zdraví.

0: Lady Gaga The Dead Dance, s vámi Hit Radio FM+. Kam vyrazit? Už jste byli někdy na jízdě gentlemanů? No jestli ne, tak vám to vřele doporučuju, protože je to krásná podívaná. Jsou to vlastně chlapy na motorkách a jsou oblečení právě jako gentlemani. Jo? Mají košile, saka, mají motýlky, kravaty a jako fakt hezký. Samozřejmě to není jenom tak, ale celá tahle jízda gentlemanů má veliký a hluboký smysl. Upozorňuje na prevenci rakoviny prostaty a taky na duševní zdraví mužů. A koná se současně v mnoha městech po celém světě a má to svoji letitou tradici. Za organizací tady v Plzně stojí Vintage Riders Plzeň a probíhá ve spolupráci s organizací Movember. Jde primárně o charitativní sbírku a co je důležitý říct, přispět můžou i neúčastníci, tedy vy, kdo nepojedete. Akce se koná za každého počasí a je to vlastně skvělá příležitost, jak spojit vášeň pro motorky s podporou dobrý věci v ikonickém prostředí plzeňského pivovaru. Protože přesně tady v plzeňském pivovaru se ta akce jízda gentlemanů koná a to už tuto neděli od 10 dopoledne. Tak se běžte buď podívat, anebo se rovnou svést, jste-li muž. Registrace probíhají na www.gentlemansride.com.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Chceš pomáhat? Tak odpal.
6: Cože?
5: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: No proto.
8: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Do Beny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
16: Fizomat stavebniny.
17: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
18: Cemix fasáda.
17: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
9: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
12: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
18: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
19: Nápady, tipy, inspirace.
20: Šumava žije!
19: Šumava žije.cz.
21: Datart pořádá Maxi Výprodej.
22: Cože? Maxi Výprodej?
21: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
22: Tak to je další level.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: We Pray, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Hit Radio FM Plus s vámi, před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte v Plzni v ulici Rokycanská. Jedná se o směr z města ven a je to u křižovatek nebo u křižovatky s ulicemi Jiřinová a na Terasách. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Rezort práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu nebo doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by pak měla pomoci dávka mimořádné okamžité pomoci. Na západě Čech vyjedou nové vlaky. Do regionu míří dopravce Leo Express a jeho typické černé vozy. Jezdit by měly na trase z Prahy do Plzně a cestující začnou vozit se začátkem platnosti nového zimního jízdního řádu, tedy zhruba v polovině prosince. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla NATO. Cílem summitu takzvané bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na světový šampionát s Francií. Jde o extrémně těžkého soupeře, kterého český výběr porazil naposledy v roce 2008. Dnešní utkání začne v 8 večer. Odveta se bude hrát v neděli.
10: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Dneska nás čeká oblačná až zatažená obloha, nebo řekněme spíše proměnlivá oblačnost. Teploty v maximech na 14 stupních Celsia a na horách to bude jenom 7.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný dopoledne přeje Bára Škrybová. Díky, že jsme spolu, už jenom hodinku si dáme a na úvod 11. nějakou sladkou, skvělou věc. Too Sweet Hot Cheer.
11: Hit

Tohle je paráda, akorát takhle na středu dopoledne. Black Eyed Peas na Hit Radio FM Plus, Bára Škrybová zdraví. Zítra po 11. hodině dorazí do live s Jirkou Pelnářem herečka Lillian Fisherová, jedna ze zakladatelek festivalu Pocem na divadlo, který letos v Plzni nabídne už svůj třetí ročník. Festival proběhne od 14. do 22. června a letos bude zatím největší v historii. Takže vy se můžete těšit na činohru, na pohybové divadlo, na hudbu i na samozřejmě program pro děti i pro školy. A řeč v tom live s Jirkou Pelnářem bude i o tom, proč dnes divadlo rozhodně není jenom pro skalní divadelníky, ale může bavit úplně každýho. Takže live s Jirkou Pelnářem zítra od 11 hodin na Hit Radio FM Plus, kde jinde. A mrkněte taky na www.pocemnadivadlo.cz. Vstupenky totiž mizí rychle, tak ať si zajistíte, když tak to svoje představení, na který máte záluzk, ať vám to nikdo nevyfoukne.

0: Ty jsi to business, další parádní věc. Já nevím, proč to vždycky říkám. Teď je úplně jasný, že tady máme parádní věci, že jo? Protože jste zítra Rádiem FM+. Takže já vám povím, co za další parádní věci bude v následujících minutách. Budou tu Imagine Dragons, bude tu Eva Farná. Takže co já vám na to mám říct? Buďte zítra Rádiem FM+ a mějte krásný středeční dopoledne. Uděláme si taky za chvilku chutě. Tak nikam nechoďte a laďte nás dál.
1: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Zahradnictví Plzeň na Domažlické 181 pro vás připravilo skvělou akci na sazenice ovocných stromů a drobného ovoce. Za skvělé ceny najdete novinky, prověřené odrůdy nebo již velké plodící stromy. My vám poradíme a stromek zastřineme. A pro sazenice se chodí k nám, tak se stavte. Více na našem Facebooku a Instači. Tak čau.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
14: Nové vydání magazínu Reportér.
15: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
14: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
15: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
14: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
15: A spousta dalšího čtení.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
17: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
17: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu. Hit Radio.

S Eva Farná, Všechno nebo nic. Já jsem před chvilkou říkala, že si budeme na Hit Rádiu FM Plus dělat chutě. Dělali jsme si je vlastně i včera, že jo? Protože jsme si představovali spolu ten šťavnatý burger. Taky jsme zabrousili na suši, na nudle, na zeleninu, na polívku. No jako bylo to dobrý. A kdo máte chutě zase, tak nebojte, za chvilku si ulevíte a budete moct ty vaše chutě ukojit. Protože Elimon Fresh Festival se bude konat už teď o víkendu 16. 17. května a najdete ho za OC Plzeň Plaza. No a jak jsme si říkali, tenhle ročník bude naprosto fenomenální. Organizátoři totiž ho zase vyhnali o štok vejš, i když si člověk myslel, že už to nejde. A připravili si pro nás neuvěřitelně nabitý program. Mrkněte se na www.freshfestival.cz. Ale za mě teda jako určitě nezapomeňte na to, že uvidíte Zdeňka Polorejcha, taky Romana Stašu a další velká jména se objeví. Chystá se legendární hostina, která tady ještě nebyla, jo. Užijete si živou muziku, cooking show, můžete se naučit i vařit od kucharských hvězd, no a taky si můžete i v klidu odpočinout, vzít si sebou děti, protože se pro ně chystá i dětská zóna. Takže znova www.freshfestival.cz, tam všechno zjistíte dopodrobna a koupíte tam i lístky a to je fajn.

0: 11.41, s vámi Hit Radio FM+. Doufám, že si užíváte dopoledne i přesto, že máme celkem zimu. Ono je třeba si říct, že to vlastně nevadí, protože víme, že bude líp. To už jsou snad takový ty poslední záchvěvy a to léto přijde. Po 12. přijde i Jirka Pelnář, bude mít srdcovky a dneska vás nalákám úplně konkrétně. Podívejte se, co na vás hned po té 12. přijde, jo. Vybalí na vás takovouhle obrovskou pecku, jo. To se to bude objevat. ATC Around the World neboli la la la la la, jak jsme slyšeli, no tak si to užijte a mějte krásný den. Já se na vás těším zase zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybů se loučí.
1: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space v Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Chcete zažít něco netradičního?
6: Nevíte, kam s rodinou na kole?
5: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
6: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
5: Uslyšíte historickou hudbu.
6: A děti zabaví divadelní představení.
5: Užijte si kulturu pod širým nebem.
6: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Haló, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže,
9: pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
10: Hora, já Maja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím,
8: šlehám,
9: sedím,
8: strouhám,
9: flambuju,
8: hasím,
9: slejvám, utírám, solím, pepřím,
8: servíruju.
9: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
12: Na výlet?
13: Ano.
12: Jak?
13: Autem.
12: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
13: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
12: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
13: Olympiaplzeň.cz.
14: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
15: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Mani Flex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
16: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
17: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
18: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
19: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky.
21: Jo,
22: jakože... jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
20: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
22: Nebo ryba třeba.
20: Nebo ryba.
22: Tak to naše čivava je bejk, no.
20: Nicméně...
22: Pes, ryba.
21: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
20: Já jsem se
22: smála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
20: tvým kocourovi.
22: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vysypaný náklad teď překáží na dálnici D6. Dávejte si pozor na kilometru 129 směrem na Karlovy Vary. Místo je průjezdné, ale s opatrností. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: Sluď z domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
4: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnes je Český den proti rakovině. V ulicích budeme potkávat dobrovolníky ve žlutých tričkách, kteří budou v rámci sbírky prodávat tradiční žluté kytičky. Doplňuje ředitelka Legie proti rakovině Iva Kurcová.
5: Ten příspěvek držíme celé roky, je to 20 korun minimálně, ale samozřejmě možnosti směrem nahoru jsou neomezené. My jsme dárcům vděční za jakýkoliv příspěvek. A protože doba pokročila, tak vlastně máme i nové možnosti. Kdo by nepotkal dobrovolníka nebo neměl šanci si tu kytičku koupit fyzicky, může přispět pomocí DMS. Potom máme už třetí rok QR kódy, ale to poprvé takový pilotní ročník, zkoušíme platební karty.
4: Žlutou kytičku je možné získat až do neděle na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Mobilní aplikace Záchranka se po 10 letech od vzniku blíží k hranici 4 miliony uživatelů. Ti si jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisíc krizových situací. Aplikace usnadňuje určit polohu zraněného, zprostředkovat kontakt a do budoucna poskytnout klíčové informace o povaze zranění. No a na českých chmelnicích finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 tisíce rostlin. Teď se podíváme k nám.
6: Plenčí pod Čerchovem na Domažlicku rozšíří svoji základní školu. Stávající budova stará zhruba 100 let už totiž nevyhovuje současným trendům. V nové budově bude kromě nových tří také nové sociální zázemí a vzniknou tam i odborné učebny. Náklady na vybudování nového objektu se odhadují až na 150 milionů.
7: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. interiery.ps.cz Mikulášské náměstí 18.
6: Na západě Čech dnes budeme mít dál většinou oblačno, postupně zataženo. Počítat musíme s přeháňkami a teplotami dnes mezi 10 a 14 stupni Celsia.
2: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
8: Je to tady středa, 12 hodin, 2 minuty, začínají nám srdcovky, to znamená 5 legendárních hitů po sobě a ten šestý navíc na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit z roku 2000, se kterou se vydáme na cestu kolem světa, tedy Around the World. I jednak kvůli tomu, že je hezký, že takhle můžeme cestovat, alespoň prstem na mapě, když to všechno stojí strašně peněz, ale hlavně kvůli tomu, že za dva dny už začíná také i pro Česko mistrovství světa v ledním hokeji. Tak jdeme na to! To je ono, ATC, Around the World, 12 hodin, 3 minuty, první srdcovka na Hit Rádiu.

0: ACDC na Hit Rádiu, Cesta kolem světa. V jednom filmu, kde to bylo za 500, je 12 hodin 6 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: My dneska nebudeme vzpomínat na české filmy z 90. let, ale budeme vzpomínat na vaši brigádu. Jo, protože ve zprávách, pokud jste slyšeli zprávy tady u nás na Hit Rádiu ve 12 hodin, tak jsme slyšeli informaci z českých Chmelnic, že tam finišují jarní práce. No a Chmelová brigáda, to je taky jako legendární brigáda a to jsou taky neuvěřitelné vzpomínky. Mám pocit, že chlapi vzpomínají na vojnu a ženy často tady na tu brigádu. Tak jakou brigádu jste zažili vy ve vašem dětství nebo v pubertě? To mě zajímá. Co jste dělali, kolik vám bylo let? Dejte vědět na 777-937-777. Zprávy, hlasovky, všechno posílejte. A my si dáme další dvě srdcovky. Za chviličku Koreana a právě teď R.E.M. Hezký poslech.

0: Rok 1988 na Hitrádiu. To jste nečekali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovky jsou plné překvapení, to je pravda. Za chviličku si dáme hit z roku 1999, ale teď v těch 90kách ještě zůstaneme, jdeme na vaše brigády. Dneska vzpomínáme na to, čím jste si vydělávali peníze. Asi se shodneme jako na tom, že je zvláštní, že i když ta brigáda vždycky byla špatně placená, tak stejně tenkrát ty prachy jako nám stačily. Úplně jako v pohodě. Jsme s tím normálně vyžili. Tak co tady máme na našem WhatsAppu? Lucka píše: ahojky, tak moje první brigáda byla v rakvárně. Broušení dřevěných rakví. Bylo to super, ráda na to vzpomínám. Lucka. OK. Zajímavá brigáda. Jsi začínala tam, kde všichni ostatní končí teda, ale... No evidentně máš černý humor teda. Dobrý. Kluk z dědiny. Petr, takže klasika brigáda VZD. Žně na sušce obilí. Strašlivý bordel, nebo konkrétně strašlivé bordel a prachy na houby. Ale tenkrát v 16 to ušlo. Jasně, dovedu si představit. Já jsem roznášel letáky do schránek, to bylo hrozný peklo, bylo to na halíře rozpočítaný, takže jsem jich musel rozdat asi milion, abych měl nějaký prachy. Zdraví Tomáš. Hele, tohle mi připomíná moji brigádu. Já jsem pracoval v hangáru, kde byla strašná zima. A vybaloval jsem krabice, které přicházely asi z Číny. Byly velký krabice a ty byly velký takových pytlů na elektroniku. Jo, když si představíte, že si koupíte novou televizi, tak ta je většinou v takovým jako zvláštním, takovým pinovým jako obale, takovým pytlu, jo. Tak tyhle pytle tam byly vždycky jako nahňácaný, namačkaný a můj úkol byl, že jsem ho vždycky vyndal, musel jsem ho rozprostřít, narovnat a dával jsem ho vedle, zase do jiný krabice, jo, která se pak odesílala asi do jiný továrny, kde se to potom balilo. A taky za ten jeden pytel, tak jsem měl, nevím, třeba 5 halířů tenkrát, takže jsem tam hodiny a hodiny zmrzlej v rukavicích. Musel jsem mít ustříhaný konečky prstů na těch rukavicích, že jo, abych jsem to cítil, aby jsem mohl ten pytel hezky rozprostřít. Tak jsem to tam takhle dával na stranu a pak jsem si prostě počítal kusy a za těch 6 hodin, co jsem tam byl, jsem si vydělal 30 korun a šel jsem domů. No tak tohle jsou brigády, na který vzpomínáme, jo? Ale i přesto je to krásná část našeho života, která nás taky nějakým způsobem formovala, stejně tak jako hity, který tady dneska hrajeme. Tohle je hit z roku 1999 a vy pište dál vaše vzpomínky na brigádu na WhatsApp Hit Rádia.

0: John Newman na Hit Radio, srdcovka z roku 2013.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: My tady většinou vzpomínáme na 90. léta a tohle je frajer, který se narodil přesně v roce 1990, takže teď v červnu oslaví 630 let. To byla pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání, takže už teď můžete psát na 777-937-777, co byste chtěli dneska slyšet, co byste chtěli zahrát. No a zároveň tam také píšete vzpomínky na vaši brigádu. Tak tady mám hezkou zprávu. Ahoj, já jsem brigádničila 5 let v DMku. Práce to byla hezká, lidé většinou času hodní. Našli se ale i výjimky, třeba paní, co se k nám přišla ptát na koberečky do auta. Jasně. Nebo pán, co několikrát vyšel ven a zase zpátky, jenom aby se mě mohl pokaždé zeptat. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Tak se chci zeptat, jestli se něco změnilo, když jsem vstoupil dovnitř k vám. Výborně. Takový zákazníky mají všude nejradši. Vždycky se najde někdo, kdo snídal vtipnou kaši, že? Ale vzhledem k tomu, že já jsem to nebyl, tak ten pán klidně mohl být můj táta. Má taky podobně blbý humor jako já. Co dál? Co tady máme? Máme tady i hlasovky. Jasně, tak pojďme na to. Vzpomínky na brigády. Tak jsem zvědavej.
2: Ahoj Jirko, moje vzpomínky na brigádu byly luxusní. Jezdila jsem, když mě bylo 15 a potom i další rok 16. Se svickýma točila se cukrovou vatu a prodávala heliové balonky. Takže jsem byla nucena žvát do davu cukrová vata. No to bylo hrozný. Naštěstí nejsem introvert, takže jsem to nějak zkousla. Ale taky to bylo super. Dostala jsem najíst, dostala jsem peníze a podívala jsem se všude po České republice.
0: Tak to je nádhera. Bary, děkuju, to je nádhera, to je poprvé, co slyším o někom, že měl brigádu na kolotočích, ale pozor, to já jako závidím, to je můj a ne, a věřím tomu, že nejenom můj dětský sen, jo, naše generace, co vyrůstala na seriálu Cirkus Humberto, tak jezdit s kolotočima nebo cirkusem, ale bože, to byla vysněná práce, to je paráda. No hele, tak jenom takhle mezi náma, jo? Když si od fochu, jak se říká, měli na té střelnici ty pušky nějak sfejkovaný? To pohnutý míření nebo tak něco, že jsem ty špejle netrefil? A nebo jsem jenom levej, jo? A z čeho se dělají ty cukrový lízátka ve tvaru dudlíku? Protože ty jsou nenahraditelný. Tak prosím, dej mi vědět, zpátky na WhatsApp, to mě zajímá. Za chviličkou srdcovka na vaše přání do té doby, například Miraj a nebo taky Hit Golden.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Chceš pomáhat? Tak odpal.
7: Cože?
6: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
13: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
14: Těšíme se na tebe.
12: Farma Park u Toma CZ.
13: U Toma, tam to všechno začíná.
15: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
18: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
19: Aspekta. Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
2: Posloucháte středeční srdcovky na Hit Radio a mám tady srdcovku na přání, která je spojená navíc ještě se vzpomínkou Davida, který píše: já nejraději vzpomínám na brigádu ve videopůjčovně. Bylo mi 16 let a měl jsem přístup do sekce 18+ a hororů. Na tím tak přemýšlím. Tenkrát na těch videokazetách 18+, možná někdo nosil chlupatý plavky, tak to je pravda, že to byl docela horor. No a David pokračuje a píše: v té době jsem měl holku a ta měla nejraději skupinu Tic Tac Toe. Měla dokonce v pokoji obrovitánský plakát. Nevím proč, ale dneska díky této brigádě a vzpomínkám jsem si na ní vzpomněl. Tak že ji na dálku zdravím a Lence posílám tuhle píseň. Tak jo?

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Srdcovky Hit Rádia.
2: Dobrý. Podle mě jako tohle jste v rádiu dost možná dobrých 20 let neslyšeli. Tic-tac-tou, vahum. Takhle, němčina v písničkách nezní moc dobře, ale tohle je prostě dokonalý. To byl pohled do roku 1997. Davide, děkuju za tenhle výběr srdcovky na přání. To si mě fakt jako potěšil a věřím, že nejsem sám. Skvělý, 12 hodin 43 minut, dnešní srdcovky jsou za námi. Do 13. hodiny ještě například Ella Henderson, taky Mando Diao. A pokud byste dneska chtěli slyšet ještě pořád tu vaši srdcovku na přání, ještě máte šanci, je středa, to znamená, že mezi 18. a 21. na Hit Rádiu jsou hity na přání a už teď na webu hitradio.cz tak můžete napsat do formuláře speciálního, co byste chtěli slyšet a dokonce i v kolik hodin byste to chtěli slyšet, abyste o to nepřišli.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
13: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran v závěru dnešní polední hodiny, za 2 minutky bude 13, čekají nás taky nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor, na severním Plzeňsku bourá se v obci Plasy, kde havaroval motorkář. Vyjeli tam i záchranné složky. A nehoda se stala v Plzni, opatrně na Koterovské. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
7: Pneu Hájek Plzeň. Kvalitní pneu a motopneu servis. Pneu Hájek Plzeň. Oprava kol a aludisků. Pneu Hájek Plzeň. Široká nabídka letních, zimních a celoročních pneumatik. Pneu Hájek Plzeň. Čištění a plnění klimatizací. Pneu Hájek Plzeň. Rychlost, spolehlivost a profesionalita. Pneu Hájek CZ.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už tuto sobotu vypukne celorepubliková akce Do lesů z lesy České republiky. Zájemci tak mají jedinečnou možnost vyrazit se zkušenými lesníky na komentovanou procházku. Program nastíní mluvčí lesů ČR Eva Jouklová.
11: Lesníci budou s lidmi stopovat zvěř, pozorovat ptactvo, kromě lesů České republiky a lesníků. Tam budou zástupci mladých ochránců přírody a budou tam taky zástupci většiny záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Kromě jiného tam právě budeme vypouštět i zachráněné živočichy. Jsou to převážně dravci.
10: Akce proběhne na 67 místech. Detaily včetně programu najdeme na webu klubnovéholesa.cz. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádá o evropskou pomoc pro naše zemědělce. Má jít o aktivaci podpory z prostředků krizové zemědělské rezervy, které je možné využít při postižení přírodními katastrofami, ale výjimečně i nepříznivými klimatickými jevy. Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů poničily polovinu letošní úrody ovoce. Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii. Důvodem je rostoucí počet případů střelby. Do akce bylo nasazeno zhruba 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Prohlídky prováděly ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v německé metropoli. Teď ještě pohled k nám.
12: Plzně dneškem začalo další nové dopravní omezení. Silničáři pracují na borech na dálničním přivaděči nedaleko okružní křižovatky u Makra. Opravy se týkají úseku od kruháče mezi ulicemi Domažlická, Folmavská až po čerpací stanici MOL, kde jsou dočasně zavřené jízdní pruhy. Hotovo má být do 3 týdnů.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry-ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
12: Předpověď na odpoledne pro celý západ Čech slibuje hlavně oblačno, postupně zataženo. K večeru budou častější přehánky. Teploty mezi 10 a 14 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, jak se dneska máte? Doufám, že všechno v pořádku. Je středa, je tady ta kratší polovina pracovního týdne před námi. No a navíc v této hodině opět budu rozdávat denní výhru, a to konkrétně Surikarty, což je karetní hra pro celou rodinu, která je vymyšlena od psychologa, abyste společně v rodině trávili víc času a zároveň se také líp poznali. Je to denní výhra, v pátek nás čeká ta hlavní výhra, a to je 10 000 na nákup a prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se do hry připojit, najdete na webu hitradio.cz.
2: Hitradio FM+.

Mars Brattles na Hit Radio, je 13 hodin 13 minut. To je taky taková vlastně jako rodinná kapela, tak když jsme u té rodiny, už jste přihlásili nějakou vtipnou nebo bizarní SMS od vašich dětí do soutěže o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 prémiové mobily Xiaomi Redmi Note 15 Pro? Ještě ne? Tak pořád máte čas. Finále je v pátek mezi 12. a 15. hodinou, kde přesně o tohle budeme hrát. Pokud už jste to ale udělali, tak teď dobře poslouchejte, jestli náhodou tu vaší SMSku nebudu teď číst, protože každý den vybraná zpráva ještě získá denní výhru, a to karetní hru Surikarty pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa, proto abyste se v rodině trošku lépe poznali, abyste na sebe měli víc času a možná vlastně na těch mobilních telefonech od rána do večera každý nebyli. Takže zpráva, kterou tady mám, tak to nám poslala Veronika a ta píše: napsala jsem své dceři otázku, proč si opět nevyžehlila? Její odpověď: neměla jsem čas.

0: nestíhám žít. Dobrý, to já beru, to je náhodou docela jako cool odpověď, to je skvělý, takže Veronice gratuluju. Veronika tady získává surikarty, naší denní výhru. No a zítra ráno opět další denní výhra mezi 6 a 9, další denní výhra potom mezi 12 a 15 a v pátek velké finále po obědě. 12 až 15 je čas, kdy máte poslouchat Hit Radio, protože v ten čas můžete vyhrát 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Když máme ty zmrzlíky, Demi Lovato, Let It Go a Ledové království, to se tak hodí do toho počasí, co teď máme tady u nás v Česku. Každopádně využiju toho, protože tohle je tak trošku vánoční téma a já tady mám zprávu, která s Vánocemi úzce souvisí. Stalo se to v Americe, jedna paní Američanka našla na půdě vlastně opravdovou časovou kapsli. Její mamka tam před skoro 30 lety chtěla tenkrát pomoct Ježíškovi, že jo, nebo Santa Clausovi, a tak nakoupila nějaký dárky sama a schovala ty vánoční dárky pro ní na půdě. A asi na ně zapomněla, nebo je pak nemohla najít. U stromečku tenkrát prý byly slzy, ale teď se dárky úplnou náhodou našly. A vykoukla z nich dokonalá nostalgie 90. Jo? Je to jako najít poklad, který už nikdo nechce, ale zároveň ho chcete mít. Prostě s Barbínou v dospělosti si už hrát nebudete, ale jste šťastné, že ji konečně máte. Takový ten hořko-sladký pocit dospělosti, no. Tak proč o tom mluvím? Protože Melissa, ta Američanka, tak se jmenuje, tak se rozhodla, že ty dárky tak si nenechá jako vzpomínku. Rozbalila je před kamerou, dala video na TikTok, který má miliony shlídnutí, a všechny ty dárky, které tam našla, tak dá charitě. Nádherný příběh. Krásný. Tak i v 21. století v roce 2026 se opravdové vánoční zázraky dějí. A to i na jaře.
1: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
2: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
5: podařit. Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
6: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
5: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
6: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
5: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
7: Na výlet?
8: Ano.
7: Jak?
8: Autem.
7: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
8: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
7: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
8: Olympia Plzeň.cz.
9: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
10: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
12: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.

0: Živá atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi leháro.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pneuservis. Plzeň Sever, pozor. Pneu Hájek je nově v Třemošné v Brožíkově ulici. Kompletní pneuservis pro osobáky i dodávky, prodej pneu i profi opravy aludisků. Volejte 608 245 211. Pneuhájek.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky.
3: Jo.
4: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
2: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
3: Nebo ryba třeba.
2: Nebo ryba.
4: Tak to naše čivava je bejk, no.
2: Nicméně...
4: Pes, ryba.
3: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
2: Já jsem se
4: smála. Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
2: tvým kocourovi.
4: Tvůj kocour je co? To je štír, no tak to ne, tak to smolíček.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

John Martin, Save the World, je 13 hodin 39 minut, s váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Moc bulváru tady nemáme ve vysílání mezi 12 a 15, to je pravda, a tak si trošku toho bulvárku dáme teda dneska, o čem si tak jako teď všichni povídají v Česku, když ne o fotbale. No, o celebritách a o rozvodech, je to tak? Ondra Gregor Brzo Bohatý a Daniela Písařovicová oznámili rozchod po ani ne dvou letech manželství. Prý v poklidu a zůstávají nejlepšími přáteli. Tak jo, když to říkají, budeme tomu věřit. A hlavně jim to budeme přát, protože mít rozvod v klidu, to je jackpot, jo? Stejný jackpot jako být Ondry Brzo Bohatého rozvodový právník. Nevadí. 13.40, aktuální čas. Za chvíli z hitu, například Ray Dalton, bude taky Enrique Iglesias. No a teď něco, abychom si mohli zaspívat. Činasky 1970, odpoledne na Hit Rádiu. Ne.

0: 13 hodin 4 a 40 minut, posloucháte Hit Radio. Řešili jsme tady trošku bulvárku. Stáňa poslala zprávu, my jsme taky měli rozvod v klidu, dokud se do toho nevložila manželovo, tedy ex-manželovo, maminka. No, tak to je taky kapitola sama o sobě. Ty tchyně, o tom jsme si tady tenhle týden povídali, to je taky kapitola sama o sobě, ale říkám si, tak dneska je středa, za chviličku, tak budou 2 hodiny odpoledne, nás taky čeká středeční ruleta. Je to docela dobrý tip na dnešní ruletu dvojsmyslů, co by se dalo říct v ložnici a u rozvodu. Možná to vezmeme jako inspiraci, pár věcí už teď mě napadá, tak uvidíme, o čem ta ruleta dneska bude. Každopádně bude 100% a bude začínat ve 2 hodiny tady na Hit Rádiu. Do té doby ty největší hity.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se potřetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
7: Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
12: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
12: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
14: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Sluc do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: B.O.B. a Hayley Williams krátce před druhou hodinou odpolední, tedy krátce před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, nehoda se pořád ještě řeší v Plzni. Dva osobáky se srazily na Koterovské a opatrně taky na jih od Plzně v obci Klíčovice, kde se taky stala dopravní nehoda. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří na jiných věcech. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Češi budou fandit i z dovolené u moře. Cestovní kancelář ČEDOK nabízí fanzóny a místa se společným sledováním zápasů našich v oblíbených zahraničních destinacích. Doplňuje mluvčí agentury Klára Divíšková.
12: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
11: Právě sportovní přenosy propojují české turisty napříč populárními dovolenkovými destinacemi. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Sokolov pokračuje v budování infrastruktury pro cyklisty ve městě. Do konce června postaví na dvou místech dobíjecí cyklostojany pro elektrokola. Jeden na Starém náměstí a druhý v areálu Zdraví. Do konce léta pak město vybuduje ještě zpevněnou cyklostezku mezi Mostem Lásky a lokalitou Jižní Lom.
13: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Teploty se dnes pohybují mezi 10 a 14 stupni, na horách kolem 8. Na západě Čech dál bude oblačno nebo zataženo a počítat máme taky s dešťovými přeháňkami.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny po obědě, tedy 14.03, úplně přesně, je čas, kdy posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak jdeme na kuličku, jak se říká, čeká nás tady naše ruleta, středeční ruleta dvojsmyslů. Vždycky je to stejné, co může zaznít v ložnici a pak ještě někde. Kde, tak to nám vylosuje ruleta už za pár okamžiků, tak popuste dneska uzdu vaší fantazii. Zkusme si opět pohrát s českým jazykem. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, sem ke mně do studia, ten budete potřebovat, tak si připravte mobil, my si dáme jeden hit od Miley Cyrus a pak roztočíme naší ruletu dvojsmyslů.
14: Hit Radio FM+.

0: Cyrus zpívá o konci světa, no tak než bude konec světa, než tady na nás padne další asteroid jako tenkrát na ty dinosaury, tak si pojďme ještě užít taky trochu srandy. Teď přece, jak se říká, humor a smích prodlužuje život, tak díky Hitrádiu, takhle každou středu ve 2 odpoledne si tam nějaký ty minuty navíc v tom našem bytí tady na tomhle světě, tak si přidáme. Takže mám tady připravenou opět ruletu dvojsmyslů, znovu připomínám pravidla, je to jednoduchý. Prostě si vylosujeme, co se dá říct v ložnici a ještě někde a pak už bude jenom na vás, abyste popustili úzdu vaší fantazii a na 777-937-777 jste psali první věc, která vás napadne. Jo, tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na firemní prezentaci. Jo, vžijte se do situace, že máte třeba poradu v práci a musíte něco odprezentovat, nebo máte nějaký nový nápad, nebo nový výrobek, prostě cokoliv a musíte to odprezentovat. Dám vám chviličku čas, dáme si 1-2 hity na rozmyšlenou, pak se do toho pustíme. Možná třeba, co mě takhle jako na první dobrou napadá, já už tady koukám na WhatsApp, dobře vy, to jste jako hodně rychlí. Tohle je krásný. Tak já rovnou půjdu tady, jestli najdu jméno, Růžík, takže Růža, ta píše, nějaké dotazy? Výborně, chápu, tady další, tak se předveďte. Hezky, výborně, super. Co třeba, bude to krátké, ale výstižné. Nebo, tak tohle jste ještě neviděli, možná si budete muset dělat poznámky. To mě baví. Mně napadá něco z mýho života, to jsem asi možná někdy jako doslova použil. A teď kde, co? Bylo to v ložnici, anebo to bylo na poradě? No, bylo to jednoduchý. Tada! Zbytek nechám na vás. Dáme si k tomu trochu romantiky, ať se vám lépe přemýšlí.

0: Krištof a Tomáš Klus s hitem Cesta. Je čtvrt na tři, minutka k tomu, posloucháte Hit Radio. No a cesta k delší, co jsem chtěl říct teďko? Ne, já jsem se úplně zarazil, protože Lucie, co s námi tady má zprávu, tak tady začala stěhovat nábytek.
1: Čemu? Já jsem se přišla připravit na další hodinu a nečekala jsem, že tě to tak vyhodí z konceptu.
0: Tady stěhujou židle a říkám, co jsem vlastně chtěl říct. No tak jo, tak prosím vás, cesta, jak mě rozhodit, je, že buď přede mnou můžete začít z ničeho nic stěhovat nábytek, a nebo že mi pošlete na zprávu 777-937-777 nějaké vaše dvojsmysly. Jo? Dneska na téma, co se dá říct, nebo co může zaznít v ložnici a taky na poradě. Jo? Lucie, nebo při firemní prezentaci. Co tě napadá? Jsem tě
1: to
0: zaskočil,
1: nemůžu publikovat.
0: Jo, to je hezký. To mluví za všechno. Mám tady vaše zprávy. Eliška posílá. Revoluční zážitek může být v bytě každého z vás. Moc hezký. Simča. Tohle jsem ještě před tolika lidmi nedělala. Výborně. Pepa. Můžeme to zkusit vzít z jiného úhlu? Ano, hezky. Bylo to dobré, ale možná se tolik příště nezadrhávat. Hezký, dobrý. Jana posílá, pokud máte někdo dotazy, tak prosím až na závěr prezentace. To mě taky baví. Víťa, ach jo, já se na to připravoval tak dlouho a teď mi to přestane fungovat. To je trošku ze života. Omlouvám se, prezentace nebude, zapomněla jsem si svou pracovní pomůcku. Tak je dobrý. Další, já se tady kruce vezmu Jarmilu a názorně předvedeme, jak to funguje. Výborně. A Bohunka ještě posílá, můžeš to zopakovat pomaleji? Mě vrátilo na střední. Co tady může zaznít v ložnici a při firemní prezentaci? Dejte vidět i vy, ten nejlepší z vás dostane dneska odměnu. Fakt.

0: Adams s hitem Happy na Hit Radio ve 14 hodin 24 minut. Pohodovou středu přeje taky Jirka Pelnář. No a jdeme do finále naší rolety dvojsmyslů. Co může zaznít v ložnici a při poradě nebo na firemní prezentaci? Těch zpráv je tady strašně moc. Vybírám ještě pár posledních. Třeba Martina tady píše, co říct si v ložnici nebo na poradě? Musím říct, že Karlův koncept se mi zdál uspokojivější. Hezky. Tohle taky dobrý. Zapínám kameru a začneme, až se připojí všichni. Tohle je skvělý. Ještě tady mám hlasovku, tak schválně.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Co? Ještě jednou, pardon, já musím ještě jednou.
1: Říkala jsem ti, že s Petrem to dělat nebudeš.
0: Jo, s Petrem. Já rozuměl s metrem. Co? Dobře, tak jo. Petr, OK, beru. Každopádně mám tady nejlepší. Nejlepší, kterou my jsme tady s naší odbornou porotou vybrali, s Lucí, tak to je od Andrej a ta píše. Tak, to nejhorší máme za sebou a jedeme dál. Gratuluju a opravdu dneska je to první ruleta, kdy vám ještě posílám nějakou odměnu, takže Andrejko, děkuju za tuhle krásnou zprávu, opravdu i to nejhorší máme taky za sebou a my pojedeme dál a máš tady od nás, od Hitrádia, nějaký balíček, ještě nevím přesně, co to bude, musím jít ukrást něco ze stolu mýho šéfa, tak až tam nebude, tak já mu tam vezmu tady nějaký upomínkový předměty Hitrádia a něco ti pošlu, jo? A příští týden ve středu budeme pokračovat dál. Ve 2 hodiny odpoledne, ruleta dvojsmyslů. Zase za odměnou.
2: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 0,25 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Chcete zažít něco netradičního?
9: Nevíte, kam s rodinou na kole?
8: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
9: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
8: Uslyšíte historickou hudbu.
9: A děti zabaví divadelní představení.
8: Užijte si kulturu pod širým nebem.
9: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Pro vás pěstujeme sazenice zeleniny, bylinek, květin a keřů. Díky tomu máme nízké ceny a sortiment, který jinde nenajdete. Jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
14: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
19: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
20: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
21: Nápady, tipy, inspirace.
22: Šumava žije!
21: Šumava žije! CZ.
23: Co se tady děje?
24: Co se chystá?
25: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
26: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
25: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
27: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Fastboy na Hitrádiu ve 14 hodin 38 minut. Musím teda říct, že žijeme opravdu jako ve zvláštní době, možná už jste to taky slyšeli, možná jste to četli, že někdo ukradl lebku z kostela. Konkrétně tedy lebku svaté Zdislavy. Jako co? Jako proč? Já přemýšlím, co to má za logiku, že jdete do kostela, tam jsou nějaký ostatky, vy rozbijete v okno a ukradnete prostě jako lebku. Jako jak, co s ní bude dělat? Si dá jako těžítko na stůl, nebo si na ní dá svíčku, jako to je prostě v takových těch jako hororových filmech. Jako proč? Pro boha živýho, jako proč? Já to nechápu. No, to je prostě svět 21. století, dějou se jako neuvěřitelné věci. No, ale třeba je to téma, který budou dneska rozebírat i v naší odpolední show. Je 14.30, to znamená, že máme 22 minut do startu, přesně v 15.00.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Už za pár minut to odstartujeme, nejposlouchanější odpolední show na západě Čech.
3: A dneska se zrakvíme, budeme totiž vzpomínat na dětský úrazy.
2: Jestli se vám taky něco stalo, nebo třeba vašim dětem, klidně nám dejte vědět tam na náš WhatsApp 720 870 237. Hned po 15. hodině jsme tady. Poslouchejte Divoký západ.

0: Adele, Someone Like You, ve 3:15 na Hit Radio. Velká romantika, kterou se dneska loučíme. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12. a 15. hodinou. I zítra toho pro vás budu mít hodně. Zároveň zítra budete mít šanci zapojit se do hry o 10 000 na nákup a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a ve 12 hodin srdcovky, k tomu nepopulární názor, no, bude toho opravdu strašně moc. To všechno až zítra mezi 12. a 15. Do té doby si užívejte den společně s Hit Radiem. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou hity na přání. Na webu hitradio.cz už teď můžete posílat do speciálního formuláře, co byste chtěli slyšet, co byste chtěli nechat někomu zahrát a dokonce taky v kolik hodin. No a od 15 hodin, co jinýho než naše odpolední show? Já jdu dovylečit hlasivky, ať jsem na vás zase zítra v pravé poledne připravený. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Halo, jsme tu všichni.
9: Já nic nevidím.
8: Nemůžeme rozsvítit?
9: Je to tajný.
8: Takže, pohraj jste.
9: Heneš, long story short, tady.
10: Brňák, Dian, jsem tu.
11: Hora, Jamaja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
11: Jedu.
9: Hořák, zapínám, krájím.
10: Šlehám, sedím.
9: Strouhám,
10: flambuju.
8: Hasím.
9: Slejvám. Utírám, solím,
10: pepřím,
8: servíruju.
9: To bude legendární hostina.
12: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
13: Chceš pomáhat? Tak odpal.
14: Cože?
13: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
15: Na výlet?
16: Ano.
15: Jak?
16: Autem.
15: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
16: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
15: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
16: Olympia Plzeň. CZ.
15: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
17: Gap. Individual style for every generation.
18: M plus H.
19: Kdo nečipuje, není Čech. Brn, brn, brn.
20: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
21: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
22: MHCZ.
20: Už 30 let.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
22: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na jižním Plzeňsku. K nehodě došlo v obci Utušice, kde havarovalo osobní auto. A dál opatrně taky v Mariánských Lázních, kde se nehoda stala v Kolárově ulici. Srazilo se tam osobní a nákladní vozidlo. Vaše další informace z dopravy pište na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké. Jenom hity.
2: Hit Radio. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Venkovní bazén v Plzni na Slovanech se dočasně uzavřel. Probíhá totiž demolice nafukovací haly, která ho kryje. Poté přejdou na řadu nezbytné opravy před zahájením letošní letní sezóny. Hotovo by mělo být koncem týdne. V ulicích měst a obcí na západě Čech dnes opět potkáváme dobrovolníky. Kolem jdoucím nabízí žluté kytičky, symbol Českého dne proti rakovině. Víc za organizátory Iva Kurzová.
8: Dobrovolníků letos je více než 16 tisíc a důležité je, že každý dobrovolník, který nabízí kytičky, tak zároveň informuje dárce o prevenci. Takže ke každé kytičce náleží preventivní letáček těch kytiček. Ze světle fialovou stužkou bude letos 1 100 000.
0: Žlutou kytičku je možné získat až do 17. května na takzvaných pevných místech. Seznam je na webu Českého dne proti rakovině. Neznámý pachatel včera odcizil lebku svaté Zdislavy, patronky rodin a českého národa. Zmizela z baziliky na Liberecku. Historicky je její hodnota nevyčíslitelná. Policie teď po ostacích pátrá. A jdeme taky na házenou. Češi dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na světový šampionát s Francií. Jde o těžkého soupeře, kterého naši porazili naposledy v roce 2008. Dnešní utkání začne v 8 večer.
9: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry@ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
0: Předpověď na čtvrtek pro západ Čech slibuje většinou oblačno, ráno a dopoledne přechodně polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 10 a 14 stupni a objevit se mají přehánky, ojediněle taky bouřky. Teď už je tu divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
10: Parádní odpoledne všem na západ Čech, bylo 15 hodin. Otaše až po Prahu, dokonce i v Mlýnském Struhadle ladíme divoký západ, který dneska uvádí.
11: Pátrání po ukradené lebce, umění pobouří lidi v Klatovech a taky se vás budeme ptát, kdy při vás naposledy stáli všichni svatí.
10: Máme taky další skvělý hity. Miraja Treps nebo Clean Bandit právě teď.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Tady je divoký západ, Mirai Trips a dokola. Přejeme hezký odpoledne všem na západ Čech, 7 minut po 15. hodině.
1: My teď pro vás máme infarktový příběh s dobrým koncem. Mluví o tom snad od včerejška celá Plzeň, možná celý západní Čechy. Stalo se to v Plzni na Slovanech, kdy vyčerpaná maminka usnula doma na gauči. A v ten moment nenapadlo jejího ani ne dvouletýho chlapečka nic jiného, než že vyleze z okna. Bohužel, druhý patro. Hele, celý to mohlo dopadnout jako katastroficky, jako obrovskou tragédií, jo. Naštěstí, ale na náměstí generála Píky šli velmi uvědomělí pánové, kterým bych chtěl prostě fakt jako za celý rádio poděkovat. Ty prostě okamžitě stoupli pod to okno a čekali, jestli ten chlapeček, ten dvouleták spadne nebo ne. Dokonce se jim podařilo sehnat někde nějakou deku, kterou tam rozprostřeli jako takovou tu hasičskou plachtu, do které se potom jako skáče. Takže když by ten chlapeček vypadnul, tak by prostě padal do té deky a nemuseli ho chytat do náručí. Z toho druhého patra by to mohla být opravdu tragédie. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
0: Jako velká ducha přítomnost, velká poklona. Zároveň si myslím, že maminka z toho teď nebude několik týdnů spát.
1: Ne, to ne.
0: To jako rozhodně. Ale to podstatné, co si řekl už jako na začátku, infarktový příběh, který naštěstí dobře dopad.
1: Skončilo to tím, že na místo samozřejmě potom přijela taky policie, která se jako dobouchala na tu maminku a tím jí teprve jako zbudila. Si představ prostě jako spíš takhle na gauči. To mohlo být prostě spánek, víš, takový to, že klimneš pro probděný, prokojený noci, že jo?
0: Přesně,
1: chápu. A najednou ti prostě bouchají policajti na okno, teda na okno, na dveře, s tím, že ti z okna prostě málem vypadlo dítě, ne?
0: Ty kráso, to
1: děsný. No, u toho kluka stáli opravdu všichni svatí. Jenom zázrakem, že to nedopadlo katastrofou a tragédií. A tak se vás ptáme, máte nějakou podobnou storku? Máte nějaký zážitek, kdy i při vás stáli všichni svatí?
0: Já teda doufám, že něco takhle jako infarktovýho úplně ne, že to bude něco veselějšího třeba jako.
1: Jo, chceme slyšet ty příběhy s dobrým koncem.
0: Přesně tak. 720 870 237, notoricky známý WhatsApp, tak pojďte psát.

0: směřuje za těma pánama, který málem zachránili chlapečka, který mohl vypadnout z okna v Plzni na náměstí generála Píky. Je to událost, o který jako mluví snad celý západ Čech. My jsme to tady dneska načali a ptáme se vás, kdy při vás stáli všichni svatí. Kdy WhatsApp, jste měli na mále?
1: WhatsApp 720 870 237 zprávy chodí a díky za to. Tady přišla zpráva, která teda není podepsaná, ale přesto ji přečtu. Ahoj, nejlepší rádio na západě. Asi tak před 40 minutami při mě a partnerovi stáli všichni svatí. Vytlačil nás kamion na krajnici a před očima jsem už věděla, jak skončíme v jeho zadku.
0: Oh.
1: Ještě teď se z toho klepem.
0: No, na té silnici se dějou tyhle ty věci, tak jsem rád, že to dobře dopadlo, ale takový ten moment, já už jsem tohleto zažil taky, mikrospánek nějakého kamionáka, já jako nechci na to říkat, oni za to jako prakticky nemůžou, že jo, prostě to je jako...
1: No jak prakticky nemůžou, tak jako povinný přestávky, které se ne vždy úplně dodržujou, nevěnuješ se řízení, já bych jako netvrdil, že za to nemůžou.
0: Dobře, to, ale o, já to znám, jaký to je, když musíš jet jako nízkou rychlostí na dálnici, to ti prostě ukolíbá, že jo, no a potom nějaký mikrospánek a tohle, to je jako...
1: Jako může se stát. Může
0: to je
1: se
0: jako jedno. A znám ten moment toho, kdy se vlastně jako ten kamion k tobě blíží a ten tvůj pruh se zužuje a zužuje a zužuje a tobě najednou proběhne celý ten život prostě před očima, začneš troubit, brzdit prostě jako a doufáš, že to nějak dopadne. No.
1: Mně se teda jednou stalo na dálnici v koloně, že takhle jsem pozoroval a dělám to z nějakého důvodu, že když stojím v koloně, vždycky se koukám do zpětného zrcátka, co se děje za mnou, abych mohl nějakým způsobem reagovat. Přesně takhle jel kamion, který prostě jako nevěnoval se tomu řízení. Takže já jsem na poslední chvíli prostě jako uhnul do toho odstavného pruhu a on to dobrzdil opravdu třeba jako metr a půl tam, kde jsem já stál, jo. A nic se teda nestalo, všechno to jako dopadlo dobře, prostě ducha přítomnost tu chvíli a od té doby opravdu jako ještě víc koukám na to, abych sledoval, co se děje vlastně jako za mnou.
0: To jsou příběhy, ze kterých opravdu běhám ráz po zádech. Jestli nějaký takový máte, kdy při vás stáli všichni svatí, tak se podělte.
2: Bezpečnost má zelenou s kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 123456. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Interkora, staví nové obchodní centrum. Interkora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Mani Stretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, bez nich bychom si nemohli říkat i Radio FM+. Krásný odpoledne.
1: Máme za sebou retro víkend, kdy jsme se vraceli do 90. My vás v nich ale necháme i teď během týdne. Naše nový hit Radio 90, který neladíte v dabu, posílá do světa každý týden z Brusu nový podcast. Ten se jmenuje Vypalovačka a tentokrát jsme se věnovali, respektive tedy Markéta, Ivo a Michal, věnovali Eurodanceu, což v 90. byl obrovitánský fenomén.
0: Tyč, trubka, trubka, trubka, tyč.
1: Tuc. Ano, ano, vždycky, hele, chlap, namakaný, že jo, vedle toho nějaká jako ženská, všichni víme. Jaký bylo ale pozadí, taky to se probíralo v aktuálním díle.
2: Oni už ty vily těch eurodancových králů vypadaly, že je úplně jedno, jestli se tam točí muzika nebo porno. Hmm. Vypadalo to prostě jak bordely.
3: No někdy mám pocit, že oni se z těch pornohereček potom vybírali ty zpěvačky,
2: jo, jasně,
3: jako, nebo
2: jasně.
3: Ty, co otvírali pusu.
2: Nebo minimálně herečky do videoklipů, jo, který divně, opravdu byly jako vystylovaný, měli na sobě to spodní prádlo, měli na sobě ty korzítky a tak dále, průhledný věci, rozvalujou se prostě na sedačkách a vlastně jako zpívají do kamery nebo otvírají pusu na té má jako pojď, vem si mě, buď se mnou šťastnej
3: a tanči se mnou
2: až do rána.
4: A všechno to tady předveď teď.
2: A přesně tak a ukaž mi hloubku teda. No.
3: A šířku možná i mnohdy.
4: How deep is your love?
1: Takže Lady D a Mr. President.
0: A co jinýho by se v těch písničkách mělo zpívat, že jo?
1: Podcast Vypalovačka už teď na Spotify, také na YouTube, anebo na webu Hit Rádia 90, jsem chtěl říct.

0: Tohle jsou Mandraže, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, a my dneska společně s váma řešíme, kdy při vás naposledy stáli všichni svatí.
1: Velice často jsou to dopravní nehody, třeba jedna za všechny. Evina nám psala 10 let zpátky, autonehoda, vypadalo to, že to s ní bude jako velice, velice špatný po mikrospánku, kdy ona teda usla za volantem, a všechno to vlastně nakonec dobře dopadlo.
0: No, my jsme se odrazili od příběhu malého chlapce, dvouleťáka, který na Slovanech málem vypadnul z okna. A já jsem si hnedka vybavil příběh mýho dvouleťáka. Představ si, léto, srpen, zahradní slavnost a všichni se koupeme v bazénu, jo? Tak jako pokecáváme, je tam spousta dětí, je tam živo, hraje hudba, někdo griluje a tak dál. A u toho tam náš malej, který skáče do toho bazénu. Má na sobě kruh a klobouček, ale jasně, neumí plavat. Aha. Tím, jak má ten kruh, tak je to pohoda, vždycky tam skočí, doplave si nebo udělá nějakou tu čubičku, víš co, doplave si ke schůdkům a jde skákat znova. V nějaký moment, on tam takhle skákal třeba půl hodiny, že jo, v nějaký moment odložil ten kruh a skočil tam bez toho kruhu.
1: Aj.
0: A teďka normálně, já jsem v tom bazénu byl a viděl jsem ho tak jako prostě koutkem oka, periferním viděním, jo. A to bylo jako dost zajímavý, protože nad ním se zavřela ta hladina a na ní zůstal pouze ten klobouček, jo. A teď všichni, co tam byli, tam bylo třeba 20 lidí, tak to nikdo nepostřehnul. V ten moment si prostě všichni dá povídali, protože prostě malej skáče do vody, tak jak skákal celou dobu. Já jsem v ten moment se normálně jako otočil a okamžitě jsem k němu začal plavat a byl jsem jedinej z těch 20 lidí, který zareagoval. A vytáhnul jsem ho, nic se mu nestalo, že jo, byl, já nevím, 3-5 vteřin pod vodou.
1: Trochu se nalokal.
0: Pro mě strašně dlouhých 5 vteřin.
1: Jasně.
0: Ale říkám to tady z toho důvodu, že vím o spoustě různých případů, kdy se takhle prostě malý děcko utopí a není to tak, že tam jako úplně samo, ale jsou prostě kolem něj jako dospělí, kteří se prostě jenom baví mezi sebou a nepředpokládají, že se může něco takového stát.
1: Jsme toho dělali opravdu jako na tu vážnou notu. Neštěstí nechodí evidentně po horách, to jako víme všichni. Na druhou stranu chceme ty šťastné příběhy, ty, které skončily přesně dobře. 720 870 237, to je náš WhatsApp. Napište nám klidně, jestli máte nějaký hovy anděla strážného, který vás hlídá.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni, Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz. Na výlet?
8: Ano.
7: Jak?
8: Autem.
7: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
8: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
7: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
8: Olympia. Plzeň.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchejně jsme si s Ivou Hač-Musa povídali s psychoterapeutkou Ráchel Bícovou o výzvách dospívání.
1: Některé děti jsou úplně přirozeně takový jakoby poddajnější a u nich skoro mi to připadá ještě jako kritičtější, aby ten prostor na to utváření vlastní osobnosti měli.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchejně na webu Hitrádia nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz. Come on, get

0: Rockset na Hitradio FM Plus, hezký odpoledne, za chvilku nejnovější zprávy.
1: No a teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Kolony hlásíte na trase Stot Chotěšov, pracují tam silničáři a stojí to v obou směrech. Projíždí se Kyvadlově, tak se tam určitě připravte na zdržení. A bourá se v Sokolově, opatrně v ulici Karla Havlíčka Borovského na kruhovém objezdu, kde policie řeší nehodu osobního auta s dodávkou. Na vaše další aktuální informace ze silnic čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
7: Matrace za hubičku. CZ.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. V Plzni dneškem začalo další nové dopravní omezení. Silničáři pracují na borech na hlavním tahu nedaleko Makra. Opravy se týkají úseku od Kruháče mezi ulicemi Domažlická Folmavská až po čerpací stanici MOL, kde jsou dočasně zavřené jízdní pruhy. V Kraslicích na Sokolovsku se dnes slavnostně otevřel nový park Sadovka. Je v místě někdejšího jubilejního parku Františka Josefa I. na konci dnešní Sadové ulice. Je tam třeba obnovený altán na vyhlídce nebo interaktivní a vzdělávací prvky. Na internetu se to hemží padělky. Nejčastěji se jedná o rádoby značkové oblečení, elektroniku, parfémy nebo dokonce léky. Jak podvodné praktiky poznat, výmluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
13: Pouze není slevy až 80%. Neváhejte, pouze dnes nejnižší cena na trhu. Pokud se na e-shopu setkáte s podobnými sděleními, měli byste zbystřit. Mimo to, že se často jedná o nekalou obchodní praktiku, může být až příliš nízká cena jedním ze znaků upozorňujících na problém.
1: Padělané zboží přitom nemusí být jen nekvalitní, ale v některých případech i nebezpečné.
14: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno, přechodně i polojasno. Předpověď slibuje přehánky a ojediněle bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 10 a 14 stupni.
12: Hit Radio FM Plus.
0: 3 minuty po 16. hodině. Krásnou středu přeje divoký západ.
15: Máme spoustu dalších skvělých hitů. Taylor Swift je tu právě teď.

0: Reflectors, tady je Hitradio FM+, krásný odpoledne, přeje divoký západ a i my se dneska musíme zastavit u té největší krádeže, o který dneska mluví celá Česká republika.
1: Je to lebka svaté Zdislavy, která se teda včera ztratila na Liberecku a já tomu vlastně jako upřímně moc nerozumím, protože to jediné, co se skutečně ztratilo, je ta lebka té svaté Zdislavy, okolo byly ještě nějaké jako další cennosti, asi šperky, já vlastně jako moc nevím a to nikdo neukrad.
0: No ale ta lebka jako samotná, ta relikvie, víš, jako tam má nevyčíslitelnou hodnotu, ne nějaký jako šperky kolem.
1: Dobře, a k čemu ti je věc, která má nevyčíslitelnou hodnotu, jako, co budeš dělat s lebkou, jako to přece nikdo nezbírá, ne?
2: To by ses možná divil.
1: Ne.
0: No jasně.
1: Jako chceš mi říct, že si to někdo vystaví, no, jako v obejváku, sekretář, jako měla moje prababy, no, mají vystavené hrničky.
0: Určitě.
1: Tak tam má někdo takhle lepky, když přijde návštěva, tak řekne, jo, tohle jsem si 2 roky zpátky nechal ukrást tamhle na Liberecku, to je svatá Zdislava, tak se podívejte.
0: Ano, je to mnohem lepší vysvětlení, než že to dá někdo do vývaru třeba, nebo já nevím.
1: Ono tam toho masa už asi moc se bude navíc.
0: No jo, tak kostí, víš co?
2: Ne,
0: svatá polívka.
1: No.
0: Tak se uklidíme.
1: Já jsem naprosto v klidu. Já už jsem pojídla.

0: Tohle byla Tina a Rytmus, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Jak to vypadá na silnicích, na to kouknem s Bárou právě teď.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nepojízdné auto vás teď může zdržet na dálnici D5. Stojí na kilometru 29 ve směru od Prahy na Plzeň, tak si tam dávejte pozor. A stejně tak i na jich od Plzně na trase Stot-Chotěšov. Opravuje se tam vozovka, dělají se kolony a popojíždí se krokem v obou směrech. Další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
5: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
4: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
5: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
4: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
6: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
7: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 16. května budeme v Berouně v kulturním domě Plzeňka. Happyplant.cz.
8: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N.cz.
9: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od AutoESA.
10: AutoESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
9: AutoESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
13: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
14: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
15: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat.

Čech. Brm, brm, brm. Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?

0: 500 let.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: A co mě teda odrovnalo nejvíc, že existují horoskopy pro psy a kočky.
15: Jo.
16: Jakože když se ten pejsek teda narodí normálně...
14: Jo, může být paná, může být bejk, cokoliv.
16: Tak nebo to ryba náš, třeba.
14: Nebo ryba.
16: Tak to naše čivava je bejk, no.
14: Nicméně...
16: Pes, ryba.
15: Jsem rád, že vám to konečně došlo.
14: Já jsem se smála.
16: Mě to tak jako dotýkalo postupně, víš, to je skvělý, to je skvělý. Dokážete si představit, že byste třeba na rande nešli jenom proto, že pes toho dotyčného je ve znamení třeba, který se nehodí
14: tvým kocourovi.
16: Tvůj kocour je co? Ten štír, no tak to ne, tak to smolíček.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: posloucháte Hit Radio FM+, hezký odpoledne, tady je divoký západ a my teďka zamíříme do Klatov, protože z Klatov, z tohohle klasického, tradičního, řekl bych konzervativního města, se stalo jedno z nejkontroverznějších měst v celé republice.
1: Ano, 23. května tam odstartuje festival Sochy v ulicích, o kterém jsme tady už minimálně 2 roky zpátky mluvili, protože jsou okolo toho vždycky jako obrovitánský vášně. Některé ty sochy už můžete v centru Klatov potkat teď a jednou z těch, o kterých se teď jako hodně mluví, je rudý prase, který se líbá s člověkem, ale zároveň to prase vypadá, jak kdyby bylo jako zabalený jako šunka. Víš, jak máš takový ty nitky, třeba na nějakým tu síťku, tak přesně takhle to prase jako vypadá. Mně se to nelíbí.
0: Jak se to jmenuje? To určitě něco bude znamenat, ta socha, ne?
1: Polibek moci.
0: No jasně, rudý prase, že jo, v obětí s nějakým mužikem.
1: Jo, takhle, jakože to má nějaký politický podtext.
0: Určitě, určitě.
1: Možná to je, ale já teda upřímně jako tohle mít před panelákem, tak se odstihuju.
0: Já ti rozumím, ale tak ty sochy taky zmizej, ne?
1: Teď je otázka, kdy? A jestli tomu někdo pomůže?
0: Ale jestli se ti to nelíbí, Jakube, tak je to kvalitní umění. Protože jestli jako umění má něco dělat, tak je to vzbuzování emocí. Jestliže kolem nějakého umění, vem si takový ty klasický socialistický sochy, jak stávaly a ještě stále stojí před různýma školama. Hmm. Třeba prostě paní s flétnou.
1: Ano, nebo jo. Školák s aktovkou.
0: Jo, jako... Tak jdu dál. Jo? Tady se prostě u polibku moci, u rudýho prase, ty se prostě zastavíš a zamyslíš se. Jo? Ano, takhle nějaký, se pozná podle mýho dobrý umělecký dílo.
1: Nějaký postarší pán na dotaz reportéra odpověděl, že mu na zvracení a že bude chodit i nudy. Takže... Já nevím, jestli to budí ty správný emoce. Hele, je to na vás, klidně dejte vědět, jestli se vám to líbí nebo ne. 720 870 237, to je náš WhatsApp. My friend!

0: tady je divoký západ, je tady FM Plus a já vám musím něco prozradit. Můj kolega Jakub Rada dneska slaví narozeniny. Kolik ti je, Jakube?
1: 32, jako nic významného.
2: Takže příští rok Kristova léta.
1: Víš, jako nejsou to Kristovky, není to kulatý, tak já to beru jako takový prostě jako... Prostě jsem se narodil, no, jako. Ale dneska ráno pochopitelně jsem vzal jako telefon do ruky a každý rok koukám, kdo bude ten první, kdo mi jako napíše. Jo, to mi dělá vždycky radost, že třeba jako minutu po půlnoci si někdo jako vzpomene.
0: Opravdu,
1: a
0: jo.
1: To se jako dělo. Tak dneska to byl ve 4.44 můj mobilní operátor.
0: S upomínkou, že máš zaplatit.
1: Ne, ne, tam přišlo už včera. 5.38. To byl
0: plyn
1: z Verimax, kde kupuju mýmu psovi granule.
0: Aha.
1: Narozeninová sleva 10%.
2: Hmm.
1: A pak to bylo taky newsletter od mé krabičkové diety, který mi k narozeninám dal den jídla gratis. A pak až teprve si někdo vzpomněl normální. Ale jako s věkem přichází to, mě to normálně udělalo radost, víš. I ten blbej mail od toho mýho jako operátora, kde mi prostě jako napsali, máme 4,5 milionu zákazníků, ale dnešní den je jenom váš.
0: Hmm.
1: To je úplně boží, mě to fakt normálně potěšilo. Jako boží.
0: Jsem čekal, že mi třeba poděkuje za dárek, který
1: samozřejmě
0: dostal ode mě, víš.
1: Jako,
2: ne.
1: Pak samozřejmě přišel David s rajskou omáčkou, knedlíkem domácím a byla hrozně dobrá. Což bylo absolutně boží a to nejkrásnější.
0: Ale nebyl jsem ten první, no, prostě.
1: Jako promiň, kdyby si mě minutu po půlnoci vzbudil, že máš rajskou, tak ti řeknu, nech jí tam a běž domů.
0: Kecák, to by se mi teda rozhodně neřekl. Vzal by si žíci a šli bychom dlabat. Hit Radio.
3: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
4: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: do nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Chceš pomáhat? Tak odpal.
2: Cože?
1: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Xindl X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit
6: Radio. Čas už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, po Labuš, doprava a po ní zprávy a po nich taky počasí a pak zase skvělá hudba.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete po D5 z Plzně do Prahy, dávejte si teď pozor mezi kilometry 45 a 43. Je tam dočasně zavřený levý jízdní pruh. Další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
2: Špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás. Pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
5: Monterrey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterrey.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Ovocnáři v regionu sčítají škody. Třeba na Rokycansku mrazy koncem dubna poničily až polovinu letošní úrody. Nejvíce poškodili letní jablka, která kvetou brzy a sklízí se nejdříve. O státních kompenzacích za škody se ale podle pěstitelů zatím nemluví. V Česku jsou totiž oblasti, kde vůbec nemrzlo. Pozor na to, kolik času vaše ratolesti tráví na mobilu nebo u počítače. Průzkum odhalil, že už malé děti do 5 let jsou u obrazovek přes hodinu denně, což se může negativně projevit na jejich vývoji. Potvrzuje to i psycholog Jeroným Klimeš.
8: Tyto děti by měly pracovat s konkrétními předměty a učit se manipulovat s různými nástroji. A tím, že jim dáme do ruky tablet, tak je připravíme o prakticky všechny manuální dovednosti a o takovou tu časoprostorovou inteligenci.
1: Děti pak mohou trpět například poruchami soustředění. Plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím světovém šampionátu nezahraje. Pozvánku do širší nominace sice získal, jak ale uvedl kouč Viktorky Martin Hyský, Jemelka dnes podstoupil operaci kolena, která mu start ve Spojených státech nedovolí.
9: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
1: Podobně jako dnes, taky zítra by u nás mělo být hlavně oblačno. Ráno a dopoledne polojasno. Objevit se můžou přehánky a ojediněle i bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 10 a 14 stupni. Teď už pokračuje Divoký západ.
6: Hit Radio FM+.
0: Pěkný odpoledne, tady jsme my, Kuba, Bára a David.
10: Nejenom tipy na víkend, ale spousta další muziky. Alvaro Soler, taky Rihanna tu bude.

0: Rihanna, ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM Plus a my tady diskutujeme nad sochama, které se objevily v centru Klatov, protože 23. května tam startuje festival Sochy v ulicích.
1: Socha, která tam vzbuzuje nejvíce pozornosti, je rudé prase, které se líbá s člověkem. A já jsem si o tom chtěl zjistit víc, jo, protože to je na první dobrou prostě kontroverzní socha, má vzbuzovat emoce, taky, že je vzbuzuje, spoustě lidem se nelíbí, pán už nějaký tam říká, zholí, že mu je na zvracení a že bude chodit radši delší cestou, jo. A hele, drobet nám to připomíná králíka v Plzni, že jo?
0: Ano, já s ním mám taky problém s králíkem a jsem rád, že tady nebydlím. Na druhou stranu, jako Lochotín je za mě taková králíkárna. Tak...
1: No, jasně. Kamaráde, to prase je od stejného autora jako ten králík.
0: No, ale tak to jsme doma.
1: Je to autor jménem Adam Trbušek, který vystudoval fakultu designu a umění Ladislava Sutnara při

0: Wanted je ta za chviličku novinka od Rehab. Tady je divoký západ, Hit Radio FM Plus a my vás teď vezmeme do lesa.
1: Ano.
0: Na procházku.
1: Na velmi ambiciozní akci od Lesů České republiky, která má za cíl a takovou ambici zvednout lidi z gauče, od sociálních sítí a dostat je do krásného zeleného lesa.
0: Když tak koukám na tu mapu, mimochodem klubnovéholesa.cz, klidně se podívejte, těch míst po celé České republice, kde můžete s lesníkem vyrazit do lesa na komentovanou prohlídku, je celkem 67. A jako aspoň můj pocit je, že tady na západě Čech je jich fakt jako hodně těch míst. Což značí, že tady máme asi jako hodně hezkých lesů, který za to stojí.
1: Jedno třeba Špičácký sedlo, tam je jedno z míst, kam můžete vyrazit a dronem pozorovat stromy, jestli náhodou nejsou nějaký nakažený třeba kůrovce.
0: Víš, když jako třeba koukám na Ostravu, nic. Nebo Jižní Morava, nic. Pak jako Vysočina, dobře, Jižní Čechy, že jo, tam je furt ještě Šumava, ale je to krásně vidět, kde prostě jako ta republika je zalesněná, tak bychom si toho asi měli patřičně vážit a vyrazit tam. Klubnovéholesa.cz a tahle super akce už tuhle sobotu.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i Divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Chcete zažít něco netradičního?
3: Nevíte, kam s rodinou na kole?
2: Zavítejte na Hamernický den do areálu vodního Hamru v Dobřívě.
3: Kromě soutěže kovářských učňů uvidíte šermíře a folklorní soubory.
2: Uslyšíte historickou hudbu.
3: A děti zabaví divadelní představení.
2: Užijte si kulturu pod širým nebem.
3: Zajeďte tuto sobotu mezi 9. a 18. do Dobříva.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Kino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

hrajeme novie.

0: Rehab, tady je Divoký západ Hit Rádia FM Plus a Slávie stále rezonuje Českou republikou. Už to všichni víme, jak to dopadlo. Nicméně na západě Čech se nám tady rozmohl takovej nešvar. Kluby z nižších tříd,
1: dá se říct pralesu.
0: Ano. Se teď předhání v tom, kdo jako bude mít větší zájem o chorýho.
1: Kdo nabídne lepší nabídku.
0: No tam toho moc nabídnout nemůžeš.
1: No tak třeba jednu z větrahou desítku nebo něco takového.
0: No, jako, když se podíváš na to, jak vypadá ten vesnický fotbal, tak oproti tomu, na co třeba jako je člověk asi zvyklý i na Slávy, si myslím trošičku jako rozdíl. Ale vzniklo z toho takový jako šprým. Já si říkám, jako co by udělali, kdyby třeba do Heřmanovy huti, kde přesně jako včera na Facebooku napsali, že by oni měli velký zájem. Co by jako dělali, kdyby tam přijel?
1: Já myslím, že by ho vypakovali pěkně zpátky rychle do Prahy, protože o takovýho člověka tady úplně nikdo moc nestojí.
0: No, poslali by ho do toho Merklína, kde oni měli taky zájem.
1: Jo, nebo na Manětínsko. No.

0: Krásný odpoledne, divoký západ a za chviličku další skvělý hity a teď tipy na to, kam vyrazit.
1: Kam vyrazit?
2: Pátek startuje hokejový šampionát a tak je třeba vyrazit fandit. Jestli nevíte kam, doporučujeme plzeňskou pivní zahrádku Leháro a to v Lochotínském parku. Bude tam velkoplošná projekce všech zápasů našeho hokejového nároďáku v pátek, konkrétně proti Dánsku od 20 hodin a 20 minut.
0: Jestli budete o víkendu v Plzni, vyrazte do parku za Plazou. Právě tam totiž přijedou ty nejlepší restaurace z celé České republiky. Chystá se tam Elimon Fresh Festival. Ale jak v sobotu, tak taky v neděli se můžete těšit na legendární restaurace, na top vinařství a pivovary, zážitková jídla a taky talk show a různé cooking show.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vědělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Víte, že v autocentru Schmutzler nabízíme předváděcí, zánovní i ojeté vozy? Pokud právě hledáte spolehlivý a pečlivě prověřený ojetý vůz za cenu, kterou si můžete dovolit, navštivte Schmutzler ojeté vozy. Vaše auto vykoupíme a vy si vybíráte z více jak 500 vozů. Najdete nás v Plzni, Klatovech a Horšovském Týně. Schmutzler ojeté vozy. Vaše cesta začíná u nás. www.schmutzler.cz.
4: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni Slovanská 62, Fialová fasáda. atopspace.cz.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora,
7: Jamaja, taky.
8: Dobrý.
7: Jdeme.
8: Jedu.
7: Hořák.
8: Zapínám. Krájím.
7: Šlehám. Sedím.
8: Strouhám.
7: Flambuju.
8: Hasím. Slejvám.
7: Utírám.
8: Solím.
7: Pepřím.
8: Servíruju. To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
11: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
12: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
13: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
14: Nápady, tipy, inspirace.
15: Šumava žije!
14: Šumava žije! CZ.
16: Na výlet?
17: Ano.
16: Jak?
17: Autem.
16: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
17: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
16: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
17: Olympia Plzeň CZ.
18: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
18: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Eva Farná, taky Mirai, ladíte Divoký západ a my jdeme shrnout to nejzásadnější. Dneska jsme tady totiž pátrali po lebce svaté Zdislavy.
1: A je třeba teda říct jednu věc, že málem bychom mohli dostat třeba padáka, teda pokud bychom pracovali na rádiu Proglas. To se naštěstí nestalo.
0: Bůh s námi. I s tebou.
1: I s vámi.
0: No, jak to znělo, si poslechněte sami.
2: A k čemu ti je věc, která má nevyčíslitelnou hodnotu? Jako co budeš dělat s lebkou? Jako to přece nikdo nezbírá, ne?
3: To by ses možná divil.
2: Ne.
1: No jasně.
2: Jako chceš mi říct, že si to někdo vystaví, no, jako v obejváku, sekretář, jako měla moje prababy, no, mají vystavené hrničky.
1: Určitě.
2: Tak tam má někdo takhle lepky, když přijde návštěva, tak řekne, jo, tohle jsem si 2 roky zpátky nechal ukrást tamhle na Liberecku, to je svatá Zdislava, tak se podívejte.
1: Ano, je to mnohem lepší vysvětlení, než že to dá někdo do vývaru třeba, nebo
2: ono tam toho masa už asi moc se bude navíc.
1: No jo, tak s tím, víš co?
3: Ne, Kriste.
1: Svatá polívka.
0: No.
1: Tak se uklidíme.
2: Já jsem naprosto v klidu. Já už jsem pojídla.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení taky dnes hlásíte na hlavním tahu Ostrov Kinčperk nad Ohří. Kolony se dělají v obou směrech u stráže nad Ohří. Dopředu s tím počítejte. A pevné nervy. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Vyplývá to z průzkumu STEM. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží vyhledávat levnější čerpací stanice, omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Sněmovna podle očekávání ani dnes nedokončila třetí čtení sporné novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. K jejímu schvalování se vrátí v pátek, kdy by mělo dojít na hlasování. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy, které vznesla ministryně financí. Zásah policie v ústřední vojenské nemocnici v Praze se týká dvou lidí pracujících v nemocnici. Dalších 9 osob nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci. Napsal to ředitel zařízení Václav Masopust na síti X. Vzhledem k probíhajícím úkonům policie nebude poskytovat další informace. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
12: Rekonstrukce koupelny a kuchyně. Interiéry PS. Slunce ve vašem bytě. Interiéry.ps.cz. Mikulášské náměstí 18.
11: V průběhu noci a rána bude pod mrakem, zataženo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Postupně přehánky nebo déšť, na horách pak sněžení. Nejnižší teploty kolem 8 až 3 stupňů, no a během dne většinou pod mrakem, přehánky i trvalejší déšť a teploty 12 až 16 stupňů. Vítr bude foukat od jihu.
13: Krásný dobrý večer, 2:08 s vámi vaše Lea Dendější a taky 3 hodiny hitu na přání, tak startujeme, přátelé, kamarádi, právě teď, tak doufám, že máte už padla v práci a užijeme si ten dnešní večer, co vy na to? Teď už Linkin Park.

Krásný dobrý večer s vámi, Leona Dendější. Hrajeme tři hity, ne tři hity, tři hodiny hitů na přání. Já jsem tady s váma dlouho nebyla, už mi po vás bylo smutno, tak mi napište na 777-937-777, co byste rádi slyšeli. A já slibuju, že se pokusím vám ta vaše hudební přáníčka dneska večer splnit, protože do 21. hodiny času dost, tak pište právě teď, nebo můžete posílat i hlasové zprávy, všechno tady máme. A jak je vždycky zvykem, tak já vám vykopávám song jako první. Tak já jsem se rozhodla, že dneska vám dám takovou romantiku. Osmdesátky, devadesátky. Já nevím, mě to dneska prostě celý den zní v hlavě, tak jsem si řekla, že vám to dneska večer pustím. Tak ať už máte středu jakoukoliv, za dva dny je tady víkend. Air Supply, All Out of Love, právě text Eteru Hit Rádia ode mě pro vás.

právě teď z Eteru Hitrádia a taky druhá Leona k vám promlouvá. Doufám, že se máte krásně. Podle toho, co píšete, tak většina z vás má už padla. Tak si nezapomeňte k těm SMS-kám přihodit taky song na přání. Já jsem tady od toho, abych tady dneska vám pouštěla to, co rádi posloucháte, to, co si rádi zpíváte, co vám tak dělá dobře po těle. Napsala nám tady Lenka, ahoj Lonko, konečně tě zase ve středu slyším. Už si nám chyběla, dlouho si tu nebyla. Mě čeká noční jízda tramvají. Jsem řidička pražských tramvají. Prosím, zahraj nám Michaela Jacksona Earth Song. Udělala by si nám obrovitánskou radost. Bylo by to taky pro mého kolegu Tomáše a Janičku. Díky moc, si super a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě tohle strašně ráda zahraju. Michael Jackson v našem éteru nemůže chybět. No a co bude dál, tak to je na vás. 777-937-777. Za chvilku Michael Jackson, taky vanastovky. Buďte s námi.

Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun.

0: Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy, nejen nahoru a dolů.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Jackson a já bych někoho z vás strašně ráda slyšela v éteru Hit Rádia, protože hrajeme hity na přání do 21. hodiny, tak si pojďme pokecat, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina týdne před námi, 800 937 937, zlaté číslo ke mně do studia, tak si pojďme zavysílat společně, já vám k tomu zahraju vaši oblíbenou muziku a hlavně mě prostě zajímá, jak se máte. Mně normálně bylo smutno. Naposled jsem tu byla před týdnem, dala jsem si takové pracovní volno od všeho, ale jsem tady s vámi strašně ráda zpátky, takže volejte právě teď a já jsem zvědavá, koho máme na telefonu, halo, halo.
1: Ahojky, Leo, tady Laduš.
0: Ahoj Laduš, co pak děláme?
1: Já jsem teďko v práci na odpolední.
0: A co děláš za práci, prozrať?
1: Děláme autosedačky.
0: To jsou holky ze Škodovky.
1: Ne, to jsou holky z Magny.
0: No tak to nevadí, protože mě se často píšou i holky z té druhé společnosti každopádně. Takže vás čeká noční šichta.
1: Ne, odpoledka, končíme v 10.
0: V 10, no tak hele, to tady zvládneme spolu, to nám uteče díky tomu, co budeme hrát. Tak co vám tam pošlu?
1: To vždycky utíká, hele, asi Stipku a Evu Parnou, něco českýho.
0: Dobře, už si to tady hledám, a komu to pošleme?
1: Ježiši, teď než to vyjmenuju, pro Jíťu, Álu, Natálku, pro jeho mistra Máťu, pro Martinku, pro Miu, pro mě. A ty, co jsem nevyjmenovala, taky mě potom zase ukamenujou a budou chtít, abych volala znova.
0: A taky pro mě a pro všechny
1: pro
0: posluchače.
1: Tebe, jo, taky, pro všechny posluchače, no.
0: To je skvělý. Ježíš, ty máš tak dobrou náladu. Ráda tě slyším.
1: Já mám s tebou vždycky dobrou náladu.
0: Fakt? Ježíš, to mě těší ještě k tomu od ženský.
1: No, s tebou je sranda.
0: Fakt? Tak to bychom se měli poznat i osobně, jestli by si řekla, jestli je se mnou.
1: Já jsem u vás byla na Silvestra, na vysílání.
0: Fakt? A kde?
1: Danema Zuzkou.
0: Ty jsi si přišla na Hit Radio Nord Music za vysílání.
1: Jo.
0: Ježíš, to je skvělý, no tak to já se podívám.
1: To byl můj sen, já jsem byla úplně nadšená.
0: To je krásný, to jsme rádi, že jsme ti mohli splnit takhle tvůj sen.
1: Jo,
0: teď ti splníme další přáníčko a to
1: jo,
0: je duet. David Stipka, Eva Farna. Užijte si to, holky.
1: Tak jo, ahoj. Děkuju, mějte, ahoj.
0: No a pokud vy chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj. Já vám ho zahraju, slibuju.

0: dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
3: Svědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atopspace. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atopspace. V Plzni Slovanská 62, fialová fasáda. Atopspace.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní centrum. Intercora Park Plzeňská. Již brzy. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
11: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Tvůj e-shop s pneumatikami pro auta, dodávky i motorky. Klikněte na pneuhajek.cz. Ušetříte a přezujete u nás přednostně. Jediný e-shop s pneumatikami v Plzeňském kraji. www.pneuhajek.cz.
2: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-C-Z.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Švábile a hity na přání pokračují dál až do 21. hodiny. Pište si, co byste rádi slyšeli. Eleni Smoris, právě teď.

Ares. Just the way you are pro Haníčku z Prahy 3, která si o ní napsala. Pokračujeme dál. Pokud chcete slyšet i vy váš song, napište si o něj. Zpěvák s velkým hlasem, to je Bruno Mars. Just the way you are, právě teď doznělo z éteru 9 minutek po 19. hodině. S vámi Leona, pište si na 777-937-777. Co byste rádi slyšeli? Co vám udělá takovou příjemnou radost, pozitivní energii? Jaký song chcete slyšet? Já se vám ho pokusím zahrát a stejně tak můžete psát i na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukám se i tam, protože většina z vás se naučila také psát na tyhle sociální sítě. Pokračujeme dál, protože nám tady napsala Květa. Ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky od Fun Factory, protože zrovna peču perník a na zítřejší cestu do Švýcarska na mistrovství světa v hokeji. S písničkou Mi to půjde lépe od ruky, tak děkuji za zahrání. Květa, tak Květo, šťastnou cestu, samozřejmě hokejistům budeme držet pěsti i u nohou. No a Fun Factory Celebration letí za tebou. Let's

0: Touha a pláč, kapela Jelen. 777-937-777, pište mi, co byste rádi slyšeli, nebo napište na naše sociální sítě, nebo na můj Instagram Lea Giongios, je takové to typicky české jméno, jo? A přišlo nám tady přáníčko, ahoj Leonko, prosím, Pedro, prosím, píše Jindra, Pedro, píše Jindra. Tomu říkám originální zpráva, protože mi to přišlo asi 10krát, tak to rozhodně nepřehlédnu a slibuju, že tohle bude. Až za chvilinku, taky Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers. A co bude dál, prostě pište si. Já si vám to pokusím všechno zahrát. A samozřejmě Pedro, nebude pro Jindru chybět.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: vědění, které nedá spát. Tělo v jednom ohni. Exém umí potrápit. Ale teď zbystři. V Plzni vzniklo místo, kde ti rozumí. Atop Space. Místo pro atopiky. Odborné poradenství, péče a hlavně úleva. Hledej Atop Space. V Plzni, Slovanská 62, Fialová fasáda. Atopspace.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu! Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.

FM+.

0: Dobrý večer. S vámi Leona, hity na přání jedou v plném proudu. Ještě hodinku a půl do 21. hodiny budeme hrát jenom podle vás. Tak 800-937-937 přichází na řadu volající někdo z vás. Linka je aktuálně volná, takže můžete telefonovat. Já se na vás těším, že se uslyšíme a hlavně, že vám opět zahrajeme něco, co rádi posloucháte. Takže 800-937-937 je číslo ke mně do studia právě teď. Samozřejmě SMSky pište dál 777-937-777, ale teď už někdo z vás na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, to je Lenka.
0: Ahoj Leni, co děláme takhle večer?
1: No, tak už se tak pomalu po večeři šítáme do strachy s malou a budeme zahrát za chvilku.
0: A kolik je malé?
1: Bude mít 9.
0: Bude mít 9, tak to už je velká slečna.
1: To jo.
0: A jaké jsou plány na víkend za 2 dny, pátek, sobota, neděle?
1: No, má to být takové propršené, takže asi jako nic moc, nějaká pohoda doma.
0: Leni, a ty voláš z Moravy?
1: Ano.
0: To slyším podle toho, ano. Možná, ale já už mám nemoc povolání i vzhledem k tomu, že učím na hudební škole, takže už rozeznám i ty přízvuky a říkám, a máme tu Moravu. Odkud přesně?
1: Z Ostravy.
0: No tak Ježíš Maria, z Ostravy, rychlík jede do Prahy a vez Lenču s malou. Leni, tak co ti zahrajeme?
1: No, tak já bych chtěla nechat zahrát něco od Bon Jovi, ale něco staršího, třeba Always.
0: Dobře, takovou romantiku si dáme ve středu. Pro koho to bude?
1: No, tak pro vás to do rádia, protože jste skvělí, úžasní a hrajete super písničky. A pro všechny, co poslouchají, a pro mou dcerku Kamilku, která zaregistrovala, že jsem v rádiu, tak tady měla hovadiny.
0: A máš jí tam někde u sebe?
1: Mám jí tady u sebe.
0: Ahoj Kamilko, tady Lea, z Hit Rádia. Ahoj, pojď nás pozdravit blíž, pojď pozdravit posluchače.
2: Ahoj posluchači.
0: No ahoj. Kamilko, popřála bys něco našim posluchačům a mamince?
2: Hodně štěstí.
0: Že jo, a lásky a zdraví. Ať jsme na sebe všichni hodní.
2: Jo.
0: No tak jo, tak holky moje. Posílám Always Bon Jovi pro Lenču a Kamču do Ostravy. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj Kamilko. Ahoj. No a i vy si nechte zahrát. Takhle jednoduchý to je. Já mám vždycky takovou radost, když vy máte radost. To je prostě nejvíc. This Romeo is bleeding.

Jovi a jeho Always. I tohle hrajeme přesně podle vás, konkrétně pro Lenču a Kamilku ještě jednou posílám velké pozdravy. Přátelé, pokračujeme dál, mrkla jsem se teď na můj Instagram. Děkuju, že píšete, když někdo používáte radši sociální sítě, tak Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení, jo? Ano, jsem Maďarka, nebo mám maďarské kořeny. Každopádně píše nám tady, nebo píše mi Věrka, ahoj Leonko, zahraj prosím Espresso Macchiato, ať nám to na odpolední pěkně utíká. V práci nám tu pořád vymýšlí samé blbosti, tak ať si zvedne morálku pěknou písničkou. Speciální věnování pro babču a samozřejmě pro tebe a všechny, kdo poslouchají Hit Radio. Díky, Věrka. Tak Věruško, já doufám, že budeš mít teď obrovskou radost, protože Tommy Cash a ten jeho takový bláznivý taneček, kde má zkroucené nohy, ruce, záda, hlavu, krk, všecko. Espresso Macchiato posílám právě teď za tebou.

0: Imagine Dragons, Follow You, Hit Radio stále s vámi, taky vaše Lea. Doufám, že se máte krásně, ale asi jo, podle toho, co píšete. Přátelé, kamarádi, 29. května pro vás něco mám. Dělám si legraci. Ne, nedělám si legraci. Já jsem vám nedávno rozdávala lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost, a my 29. hrajeme v Praze. Ještě posledních pár vstupenek máme, když se mrknete na divadlo Hibernia a zadáte kód HITRADIO, tak máte 30% slevu na každou vstupenku. A já v sobotu nebo v neděli samozřejmě někomu z vás opět udělám radost a rozdám vám nějaký ten lupen. A taky mám pro vás překvapení na příští týden, protože mě přiletí kamarádi z USA, 40 členný gospelový sbor, máme tady pár koncertů a my přijdeme i do naší snídaně šampionů, kde si tak trošku živě zabékáme. Každopádně za chviličku Nico Santos, Cure a nebo Charlotte Gott, Into Deep. O tohle jste si napsali, tak tohle taky bude.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem Lilian Sarah Fischerová, herečka a spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo. Ten se po třetí vrací do Plzně a veze sebou několik novinek. Na jaké představení vzít děti, kde se poprvé festival uskuteční a jaké hry přivezou Davidské divadlo i divadlo na zábradlí, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Ne, je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
8: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
6: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, cedím.
7: Strouhám,
6: flambuju.
7: Hasím. Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
6: servíruju.
7: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
10: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
11: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
10: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
11: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
10: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.

0: Podívejte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Jedeme, nezastavujeme, hity na přání pokračují. Lady Gaga a nebo Emily Sande. Hezký večer.

Profesor Green Emily Sande, read all about it. Hezký dobrý večer s vámi taky, Lea Děnděši. 13. května, středa, dva dny před námi a máme tady víkend, kamarádi. To znamená, že mám pro vás o víkendu v rámci narozeninové rulety spousty skvělých zážitků, nezapomenutelných vzpomínek, taky skvělé muziky, dobré nálady a energie, zajímavé informace a taky budeme mít hudebního hosta, takže se máte na co těšit. Každopádně teď pokračujeme dál, hity na přání jenom podle vás. Opakuje se mi tady dneska song, který velmi často a ráda hraju o víkendu, když máme hity na přání k vaření. Říkám si, proč bych ho nezahrála i ve středu. Středa vlastně už je takový miniaturní pátek, co si budem. Tak přátelé, kdo jste v práci, kdo jste na cestě domů, kdo už odpočíváte, tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo nebude sedět v koutě, tak po této písni, která přichází do éteru Hit Rádia právě teď, v koutě sedět nikdo nebude. Křížný tanec! Time of my life. Tak volume doprava, pojďme si tenhle song neskutečně spolu užít. Hezký večer.

0: bude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
3: Rychle, další objednávka. Kde je vývar?
4: Zní vám to povědomně. Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Chbičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do autocentra Schmutzler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do autocentra Schmutzler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.schmutzler.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
13: Mirá,
14: Rybičky,
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů,
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival,
14: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Justin Timberlake, Losing My Way. I tohle hrajeme podle vás. Hit Radio se nezastavuje, hrajeme na přání hity, před námi Linkin Park, Shakira, Kabáti, taky Billy Gillies, DNA nebo Billy Gillies, už neumím ani číst dneska, a spousty dalších songů, o které jste si vlastně vy, naši posluchači, napsali. Tak já jsem se rozhodla, že už vám do toho nebudu kecat, méně slov, více muziky, to je takové moje heslo, neboť hudba uvolňuje ducha a okřídluje naše myšlenky. Přátelé, kamarádi, mějte krásnou dobrou noc, užijte si ještě songy od nás pro vás, nebo od vás pro vás, protože vy jste si o ně napsali. A já se na vás budu těšit v pátek večer výjimečně a potom samozřejmě my vlastně spolu budeme usínat, budeme spolu taky vstávat v sobotu, neděli. A těším se brzy, protože dárečky, hudba, dobrá nálada, jo, jo, jo, máte se na co těšit. Teď už dobrou noc a posílám Linkin Park. Emptiness Machine. Dobrou noc.

0: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
5: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-n-c-z.
6: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
7: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Chceš pomáhat? Tak odpal.
11: Cože?
10: Jasně, vezmi pálku, raketu a pomoc do svých rukou. 16. a 17. května na akci Pohybem pro paraple v obchodním centru na Rokycanské. Zahraj si stolní tenis, badminton nebo vyraž na opičí dráhu a podpoř tak paraplegiky. Jdeš do toho? Stav se s celou rodinou. Připravené jsou odměny pro malé i velké. Více na oc.rokycanska.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
15: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
16: Sudovi šrot, republice ocel.
17: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
18: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
19: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
3: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
4: Hey, what's up, it's Rihanna.
5: I'm Harry. This is The Weeknd.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.

0: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
1: Obchodní cesta, která již od středověku spojovala Čechy s Bavorskem. Bez ní by nebyly Klatovy. Vždy se tam dařilo obchodu a bude se mu dařit zase. Jeden z nejúspěšnějších developerů v Česku, společnost Intercora, staví nové obchodní

0: epicentrum Intercora Park Plzeňská. Již brzy pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
1: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
2: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.

0: Hit Radio FM+.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Ne, je to tajný.
1: Takže, ohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora, Yamaha, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
4: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám, sedím.
2: Strouhám,
3: flambuju.
1: Hasím.
2: Slejvám. Utírám.
3: Solím.
2: Pepřím.
1: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
3: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
5: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
6: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
10: Mirá.
8: Rybičky.
10: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Landa,
10: Harley,
8: Tomáš Klus,
10: Single X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.

0: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
1: Rychlé, další objednávka. Kde je vývar?
2: Zní vám to povědomně? Tak přesně tohle vás v Městském ústavu sociálních služeb města Plzně nečeká. U nás se vaří v klidu pro lidi, kteří dobré jídlo ocení. A večer v 7 jste doma. Hledáme kuchaře nebo kuchařku do centrální kuchyně. Městský ústav sociálních služeb města Plzně. Vaření, které dává smysl.

0: M+.
1: Like my favorite song going round and round my head.

0: špičkový, plně vybavený Audi servis v Plzni není třeba hledat. Přijeďte rovnou k nám do Autocentra Šmucler v Plzni, Borská 59. Jako jediní v Plzni vám provedeme opravu a servis všech typů pohonů vašeho Audi, a to včetně elektromobilů. V ceně opravy využijte náhradní vůz od nás pro vás po celou dobu servisu vašeho auta. Prostě do Autocentra Šmucler se bude doslova těšit i vaše Audi. www.šmucler.cz.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losina na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losina a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losina. Postele Losina.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
8: Hit Radio.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná. Postele Losiná.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
2: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.

0: nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Porsche Plzeň, Podnikatelská 1, Borská pole.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
5: Postele Losiná.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
9: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Pozor, mimochádná správa. Te sa řík, že je krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto Dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Víte, že se vám během dne zkrátí páteř o 2 cm? V postelích Losiná na to máme řešení. Patentovaná matrace Manistretch pomáhá regeneraci a během noci vás vrátí do formy. Navštivte proto dny zdravého spánku v postelích Losiná a získejte výraznou slevu na celou kolekci Maniflex. Přijďte 15. a 16. května do postelí Losiná.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojištění,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM+.
1: Vzal si dva lízenky, dvě...

0: ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
1: Proto.
0: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.